Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elit Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elit Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: talk about.
1: My chceme zabránit další válce.
2: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kin.
3: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
2: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
3: V pořádku.
2: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
3: Já vás doženu. Leďte, leďte.
2: Ode dneška v kinech.
4: Mandalorian, budeš trpět.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady už se hoci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. 80. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get wings. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z Fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.

0: energický začátek. Hovořím samozřejmě o písni, ale my se taky budeme snažit s Katkou Říhovou, která přináší zprávy na 6. hodinu. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je riziko pro českou veřejnost nulové. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer.

0: Ženo. Během dne se budou objevovat přeháníky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů. Tak to byly dnešní první zprávy, po nich začíná středeční ráno na Evropě 2, dnes s Bobem Švarcem.
1: Katka říkala, že ten pán s ebolou je prý bez příznaků.
0: Ano.
1: No, takže by mě to nějak uklidnilo. Já si pamatuju takovou pandemii, taky to bylo víceméně bez příznaků. Pak se to dost rozjelo. Tak taky zdravíme. Středa 6 hodin 4 minuty začínáme. Sice teda v trošku jiné sestavě, ale nebojte se, ono to půjde.
2: Evropa 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: Čtvrt na sedm. Dobré ráno, čtvrt na sedm, přesně, právě teď posloucháte Evropu 2. Jsme tady dnes v trošku jiné sestavě, ale jak jsem říkal, s tím se nějak vyrovnáme. Konec konců je to jenom na dva dny. Viď, Káťo?
1: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, dobré ráno. Vždycky je to takový trošku možná oslý můstek, ale já to mám rád. Začínáme takzvaným kalendářem, že prostě člověk probere, co v tom kalendáři je zajímavého. Takže dneska například svátek mají Zbyškové. Nevím, jestli to je úplně zajímavé. Možná jo, tím, že Zbyšků není až tak moc Zbyšek. Zbyšek a Ctirad, pamatuješ si tele?
1: Samozřejmě.
0: Tak tam byly Zbyšek a Ctirad, že? Ale to je hodně retro. Pojďme k jiným jménům, která svým způsobem jsou taky retro, ale sluší si je připomenout, nebo minimálně to jedno.
1: Ano, tak to, kdo je retro teda podle tebe?
0: No jsou to slavní muzikanti, že? Mm-hmm. Takže dneska svoje narozeniny, významné jubileum dokonce, slaví zpěvačka Cher.
1: No tak to bych tě teda opravila, protože jestli někdo není retro, pravda, tak je to Cher.
0: To je fakt. Cher, jak jsme se tady shodli, vypadá vlastně celý život na 40.
1: Jo.
0: Což ve 20 není úplně výhoda, ale v 80 dobrý. A 80 let je dneska Cher. Nádherný věk. Můžeme si něco říct k Cher? Pár vět? Zajímavých?
1: Kromě toho, že celý život vypadá na 40, jak jsi řekl, tak má, představ si, indiánské kořeny.
0: Já dokonce jsem tady se dočetl arménského původu, že je, ale to tak možná z jedné strany arménka, z druhé strany indiánka.
1: Přesně tak.
0: Hezký, slušný.
1: Tím pádem asi nestárne. Asi tam bude zakopadej.
0: Ano. To je, jak se to říká, že ti indiáni mají nějaké ty přípravky, že, na všechny nemoci a evidentně na stáří nějaký elixír mládí. Takže Cher, pojďme si připomenout, já úplně tuhle písničku měl vždycky rád. Jinak teda ještě, co se muzikantů týká, tak dneska taky slaví taky muzikant, teda ministr zároveň, pan Klempíř,
1: ano,
0: že? Ano, Ota. 63 let.
1: Zdravíme.
0: Ano. Od něj si eventuálně můžeme tak něco pustit, třeba nějakou povedenou tiskovku. Teď si ale pojďme dát od Cher slavnou věc, tak řekněme 25 let starou, myslím, že tak nějak 99 třeba rok. Believe Cher, všechno nejlepší.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Tento týden v Kauflandu.
0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart, get wings.
1: Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
9: Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
10: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
11: Yeah.
10: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Teď se fotím já.
19: Řekni Epet.
21: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
22: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
21: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
23: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
24: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, superkulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: 6 hodin 38 minut. Posloucháte ráno na Evropě 2, raní Evropu 2, aby to znělo trošku jako ranní show. A jdeme jenom v rychlosti se podívat na takovou zajímavost, která se chystá v září. V září v hlavním městě naší země. Vlastně jestli teď snídáte například, nebo se chystáte snídat, tak se to trošku tematicky hodí, protože tohle se týká právě gastrozážitků. Je to v podstatě taková improvizovaná restaurace ve výškách. Dinner in the Sky se jmenuje ten projekt. Slyšela jsi o tom někdy, Káťo?
1: Ne, ale pojem improvizovaná restaurace, to mi něco říká.
0: Jak to?
1: Takových mám pocit, že se vyskytujeme dost často.
0: Je teda čím dál tím méně naštěstí, ale přece jenom vím, o čem mluvíš, tak tady to každopádně je projekt, který spočívá v tom, že bude to teda v září a už to snad bylo podle fotek, tady se na to dívám, ono strašně teda v rádiu se blbě dělá jedna věc a sice blbě se popisují fotky. Tak představte si, že nad Prahou najednou se vstyčí jeřáb na nějakém místě s pěkným výhledem, tak se vstyčí jeřáb a to až do výše 50 metrů ten jeřáb vyjede a ten jeřáb drží kabinu a v té kabině tak jsou lidé, kteří tam třeba obědvají nebo večeří, spíš teda asi večeří, dinner, že jo, tak večeří. Je to poměrně omezené kapacitně, 22 lidí se tam vejde a v podstatě je to o tom, že fakt těch 22 lidí sedí kolem stolu a je tam šéfkuchař uprostřed, který jim připravuje různé pochutiny, které jim rovnou servíruje. A je to samozřejmě teda s tím neuvěřitelným zážitkem. Jedna, která je tam kvalitní kuchař, jo? Dívám se tady, kdo to je. Je to pan Richard Bielik, což je člověk, který dokonce má michelinskou hvězdu a tak dále, a tak dále. No a tenhle ten týpek, tak tam prostě servíruje jídlo v té 50-metrové výši. To znamená, že vy sedíte vlastně na okraji téměř propasti, papáte, pakliže ten žaludek vám to ještě umožňuje a sledujete přitom z výše naše hlavní město, no. Zvláštní.
1: Zavěšený na jeřábu.
0: Jo, jo. A je to teda, jak říkám, jo, je to zážitek, 70-minutový zážitek, stojí několik tisíc korun, kapacita jenom 22 lidí, tady píšou, že už skoro vyprodáno, tak to může být marketing, ale přece jenom tak září, když tak, pokud to někoho zaujalo. Já teda si říkám jedinou věc, samozřejmě k tomu to směřuju, super, sedíš kolem stolu v 50-metrový výšce, kuchař uprostřed servíruje jídlo a teď mi řekni, kdy se ti chce čůrat.
1: No. To je na jeřábu problém.
0: Jak
1: nebo
0: říkáš?
1: Když přijde vichřice, tak no, je problém.
0: To pak možná čůráš a i kakáš.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak, kde to stojí, Káťo?
1: Překážka na silnici 35 na trase Turnov-Liberec. Na 35. kilometru máme hlášenou sraženou srnu. Na D5 je směrem z Plzně do Prahy dopravní omezení od 24. kilometru. Narůstá tam kolona. A na D1 směrem z Prahy do Brna teď nepřehlédněte na 79.5. kilometru odstavený kamion.
0: Šťastnou cestu.
3: Toto je nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alza.pro.firmy.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
16: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotické kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
16: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
15: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
16: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
15: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
16: Taneční skupina roku.cz.

0: 6.57, posloucháte ranní Evropu 2, za chvilinku zprávy, za chvilinku. 7 hodin nebudou, to vám můžu říct rovnou, ale samozřejmě ke zprávám pomalu směřujeme. Jenom taková zajímavost, vlastně my jsme tady vesměs na Evropě 2 všichni jablíčkáři, jak se říká, mám pocit, viď, Káťo, všichni tady prostě jsme v sektě nakouslého jablka, tak schválně, jestli jsi to někdy uvědomila, že se divně, takovým divným způsobem vlastně otvírá ta krabička, když si pořídíš nový iPhone. Víš, co myslím? Jak, že vlastně jako to jde hrozně pomalu.
1: Jo.
0: Vzpomínáš si?
1: Jako slow-mou.
0: Jo, že normálně ta krabička, a vy všichni, co teda máte taky něco s jablkem, respektive ten slavný telefon, tak víte, že ta krabička prostě jde tak jako stuha.
1: Ona jde po másle, ale pomalu.
0: Jo, tak prostě, to je správná definice. Tak prosím nás, není to chyba, má to svůj smysl. Totiž společnost Apple chce uživatelům prý dát ten příjemný pocit chvíle zastavení a je to ten promyšlený detail, který má z obyčejného rozbalování krabičky spravit, já to tady ze slovenštiny překládám, udělat malý zážitek.
1: Oddalování rozkoše.
0: No, dá se říct v podstatě, no. Tak je i fakt, že když jako otvíráš krabičku a z ní vytáhneš jinou krabičku, skleněnou nebo z čeho to je v hodnotě ojetého auta, tak ano, je potřeba si to užít. Ale je to zajímavý, ne?
1: Myslím, to vlastně takové tantrické rozbalování nového telefonu.
0: No, tak lépe bych to neřekl. Přesně tak. Evropa 2.
2: Posloucháte podcasty? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České. Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
6: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
7: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.

0: Prostě.
1: Tak tohle musíme nějak srovnat ten čas. 7 hodin 6 minut, pane bože. Ale to je asi ráno normální, ne, Káťo? Stane se.
2: Každý ráno nestíhá.
1: Je to tak. Tak jedeme v těch správných kolejích, jdeme na zprávy s Katkou Říhovou.
2: Dobré ráno. Česko dnes v podvečer přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Pacient bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha českým občanům žádné riziko nehrozí. Policisté prověřují postup hlídky při zásahu kvůli rušení nočního klidu v Českých Budějovicích v neděli večer. Na sociálních sítích koluje video, kde jeden z policistů doběhne mladíka, který se mu vzdává. Muž zákona ho sráží k zemi a uštědří mu několik ran pěstí i kopanců. Teprve pak mu nasadí služební pouta. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Město Choceň na Orlicko-Ústecku opravuje autobusové nádraží. Do konce srpna budou autobusy odjíždět z náhradního stanoviště blízko náměstí. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav původního terminálu, který už byl zastaralý. Práce výjdou na více než 14 milionů korun. Dotace pokryje téměř 12 milionů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Světová jednička ve vývozu vína dostala od amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdou ránu. Kvůli clům uvaleným na dovoz do Spojených států klesl italský vinařský export o 17% a ztráta přesáhla 8,5 miliardy korun. USA jsou přitom největším odběratelem italských vinařů. Před zavedením cel pokrývaly čtvrtinu celkového exportu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D8 je čerstvá nehoda na trase z Prahy do Ústí za sjezdem na Slaný. Na 19. kilometru došlo k nehodě nákladního a osobního auta.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
2: Dnes čekáme velkou oblačnost. Hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se budou objevovat přeháníky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je středa 20. května a vy vstáváte s Evropou 2 a s Bobem Švarcem.

0: Právě mi došlo, že jsme dneska ještě nesoutěžili, já jsem vám dneska ještě nedal žádnou hodnotnou výhru, tak v téhle hodině na to dojde, přátelé. Evropa 2.
1: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: 7 hodin 18 minut posloucháte Ranní Evropu 2 středeční 20. května. Zbyškům všechno nejlepší. Za chvilinku si povíme nějaké ty detaily k dnešním soutěžním kláním. Dokonce dvě soutěže tady pro vás dnes máme. Teď ale něco k hokeji, protože samozřejmě tím minimálně hokejový národ, jak se říká, žije. No a hokejový národ, a tady se samozřejmě těžko určuje, kolik lidí, tak trpí tím, jak slavný nejslavnější komentátor hokejový Robert Záruba, tak jak vyslovuje ta švédská jména? Asi víš, Káťo, o co jde, když nesleduješ hokej tolik, víš?
1: Zjistila jsem to dnes, protože o tom píše Blesk, ale pouč mě, zasvěť mě.
0: No tak prý asi před půl rokem se dohodli v televizi, že budou trošku jinak vyslovovat jména některých švédských hokejistů. Vychází to z toho, že švédština v podstatě je něco jako čeština. Čeština taky má svoji archaickou podobu, takovou tu extrémně spisovnou, že jo? A zároveň tu běžnou, kterou hovoříme. A ve Švédsku prý je královská a normální. A ta královská už se skoro nepoužívá, ani ve Švédsku. Nicméně výslovnost některých jmen právě u nás odpovídá té královské, tak se rozhodli, že to u nás jako přizpůsobí vlastně té běžné mluvě. A vtip je v tom teda, že pokud se pojí hlásky R a S za sebou, což ve jménech švédských se děje poměrně často, tak je potřeba to S změkčit. Není to úplně klasické š naše, ale není to ani S. Takže příklad třeba jméno Larsson. Teď Robert Záruba na mistrovství čte jako Larsson, což zní trošku zvláštně, obzvlášť, když třeba pak řekne Henriksson, tam totiž se to S neváže na to R, takže Henriksson v pohodě a najednou diváci samozřejmě u televizí slyší to Larsson a říkají si, Záruba zešílel. Tak ne, bylo to všechno jako v podstatě správně, prý to Š je trošku opravdu jako blíž té správné výslovnosti, nicméně zní to prostě divně. No a výsledek je teda takový, že Robert Záruba vyměkl. A rozhodl se, že se vrátí k původní české, v úvozovkách české výslovnosti, nebo té královské švédštině, řekněme, a bude se opět prý říkat Persson, Larsson a tak dále.
1: Jo, a vážně se lidi bouřili, není to spíš tak, že Robert Záruba se uvědomil, jak je to strašně komplikovaný soustředit se na to, kdy je Larsson a kdy je Eriksson.
0: A že to zní i divně, že jo? Hez, to fakt zní divně. Henriksson. A najednou Larsson zní jako francouzština. Kdyby si, když jsem to slyšel poprvé, jak jsem si říkal, ježiš, nějaký Francouz hraje za Švédsko. Ne, to byl Larsson. Jo, je to možný, jako kdo se bouřil, že jo, jak říká vždycky Jan Kraus, kde je u vás baráku, jako říkali lidi, nebo. Takže jo. A nebo takhle, to je jedna možnost, nebo ještě mě napadla druhá možnost té změny. A to, když Robert Záruba třeba slyšel vedle z komentátorského stanoviště, třeba právě Švédů, jak vyslovovali jméno českého brankáře Kořenář. A řek si, hele, tak to je úplně jedno. Larsson, Larsson, vem to čert. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
2: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Těšíte se na sezónu?
2: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
6: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
7: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady.
4: Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
10: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
11: Be smart. Get wings.
12: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
13: Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze sníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu Zábrany škod. Zpátky k muzice.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

přežít, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Posloucháte Evropu 2, 7 hodin 36 minut. A já jsem sliboval, že si taky dneska trošku zasoutěžíme, přátelé. Tak je to pomalu tady, s tím, že ale teď si jenom řekneme, co je takzvaný výherní signál a možná si taky pojďme říct, o co budeme hrát. Takže přátelé, je to pro všechny hravé, protože stavebnice je ve hře. Stavebnice, ta nejznámější na světě, z Dánska, její název samozřejmě si řekneme taky, vy to ale stejně víte. No a taky teď už víte, jestli vůbec chcete s námi hrát. Takže 257 488 je číslo, které si připravte a které vytáčejte, až se ozve toto. Martin Garrix, Carolina Slayer a jejich Smile, který samozřejmě se vám vykouzlí na rtech, až vyhrajete.

0: To je zatím jenom ukázka. Nicméně, až se tato skladba ozve v éteru Evropy 2, tak okamžitě volejte ještě jednou 257-400-888 a volejte samozřejmě v případě, že si chcete hrát se stavebnicí zadarmo od Evropy 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Takže vlastně teď by se hodilo, aby byly kolony, aby naši posluchači stihli výherní signál. Jsou někde kolony, Káťo?
2: Samozřejmě, že jsou.
0: Výborně.
2: Je to v pořádku, kolony jsou.
0: Tak jak to má být?
2: Třeba v Českých Budějovicích v Nádražní ulici překáží teď dodávka a kolona se tvoří od Strakonické ulice. Na D1 směrem z Prahy do Brna stojí kolona kamionů už od 172. kilometru. Osobní auta se zastaví na příjezdu do Brna od sjezdu na Rosice. A na D5 z Prahy na Rozvadov velký pozor za sjezdem na Domažlice na 89. kilometru. Je v pravém pruhu překážka na vozovce.
1: A to jste věděli.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10,5 litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
9: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
8: To je nový Shell Café Menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
10: Ale pst, pojď sem blíž.
8: Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
1: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Spider.
12: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juridiotalk. S prorektorem pro výzkum a vývoj, docentem Ondřejem Roubalem, o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juridiotalk.
14: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
10: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. 2 výstavy, 1 vstupenka. Více na signalspace.com.

0: 7 hodin 52 minut posloucháte ranní Evropu 2 a vlastně když jsem vyhlašoval soutěž, kterou teď společně prožijeme, tak ještě školáci předpokládám byli na cestě do škol, když to bylo někdy kolem 7:30, takže když jsem zároveň sdělil, že soutěžíme o stavebnice Lego, tak mohli rodičům při odchodu z auta říct prosím tě, zkus to nějak vyhrát. Takže teď předpokládám, že právě na telefonu je nějaký z rodičů. Halo? Kdo se dovolal?
1: Zdravím, zdravím.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Lucián.
0: Lucián?
1: Ano.
0: Tak ty bys měl vyhrát už jenom za to jméno. To je super. Prosím tě, jak jsi k tomu přišel?
1: To je to klasické české jméno, když se ještě tady jezdívalo na koni, a ne, na autech.
0: Takhle. Hele, takhle, na druhou stranu, když se ptám já jsem Bob, že jo, takže já nemůžu co se jmen komukoliv cokoliv vyčítat. Lucián je super, za mě geniální, ty bys měl být moderátor tady, maximum Luciána. No nic,
1: děkuju.
0: Pojďme teda na soutěž, je to samozřejmě, jak už tady zaznělo, se stavebnicí Lego. Vyhrajte, Luciáne, i ty stavebnici Lego a rozjeďte den dětí na plný kostky. Každý den hrajeme o jiné Lego téma, čeká vás úplně nová fotbalová edice, novinky k premiéře Star Wars filmu, parádní závodní auta, Lego Technik, ale taky zvířátka a oblíbené postavičky pro holčičky. A dnes teda konkrétně, Luciáne, ty soutěžíš o parádní auta ze stavebnic Lego Technik. Vítěz, to znamená, já předpokládám, že ty získá celkem 4 modely v hodnotě dohromady 6000 korun. 3 závodňáky BMW M4 GT3 Evo, Bugatti Chiron, Toyota Supra z rychle a zběsile a taky terénní SUV Ford Bronco. Je to dobrý, máš děti třeba už, Luciáne?
1: Mám děti, mám 2 holky, chtěl jsem to zkusit včera mi to nevyšlo, tak jsem koušel dneska.
0: Tak já, hele, i kdyby si neměl, tak i dospělý člověk si s Legem pohraje, to vím, to vždycky říkala moje maminka. Moje maminka vždycky, když mi koupili Lego třeba k Vánocům, tak když potom viděla, jak to jako probíhá s tím Legem, tak vždycky říkala, tak jsme ti koupili Lego, aby si měl tatínek s čím hrát. Takže předpokládám.
1: Jo? Asi s ním vás taky furt hraju.
0: Tak prosím tě, Luciáne, pojďme na soutěžní otázku. Slibuju, že ti když tak pomůžu, ale ty to dáš. Luciáne, ty jsi chytrý, já to cítím. Na jaké datum u nás připadá Den dětí? Chceš nějakou nápověru? Tady mám třeba,
1: hele.
0: Tak za A 29. února, za B 24. prosince, za C 1. června, Den dětí.
1: Je to 1. června.
0: Je to tak, protože 29. února vlastně je jenom za 4 roky. To by bylo smutné, že by děti měly Den dětí jenom jednou za 4 roky. A je fakt, že štědrý den 24. prosince je trošku Den dětí, ale 1. června je správně a ty vyhráváš!
1: Nádhera. Nádhera.
0: Máš teda, si říkal jsi holčičky, ne?
1: Ano, a to nevadí.
0: To nevadí, naštěstí, no to je tak, takhle, to samozřejmě nevadí, ale já jsem myslel vzhledem k těm cenám, ale na druhou stranu už dneska tohle nehraje roli, že jsou to 4 autíčka, podle mě i holky si vyhrajou a hlavně ty a všechno dobrý. Tak jo, Luciáne, veliký blahopřání, měj se krásně a zase někdy, čau.
1: Děkuju, mějte se.
0: Lucián to řekl za mě, tahle ta soutěž probíhá od pondělí do pátku, takže nevěžte hlavu, jestli to dneska nevyšlo, zítra další možnost s Legem, ale pozor, co se týká soutěžení, tak další možnost se mnou ještě dneska, tak vydržte. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Posloucháte podcasty?
3: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
2: Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
8: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
9: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
10: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
15: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších.

0: A fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si letos připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapujících historii těchto institucí. Výjít mají letos na podzim. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel proti Itálii začne dnes v 16:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 z Prahy do Brna čekejte kolonu kamionů už od 172. kilometru. Osobní auta si postojí od sjezdu na Rosice. A v Českých Budějovicích v Nádražní ulici překáží dodávka a od Strakonické se tvoří dlouhá kolona.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme velkou oblačnost. Hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se budou objevovat přeháníky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje středeční ráno na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
3: Sliboval jsem další soutěž. Já jsem si toho pochopitelně vědom, takže teď mezi 8 a 9 něco takového jako soutěž si dáme. Tak vydržte.
2: Evropa 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: Čtvrt na devět a jedna minuta k tomu, prostě 8.16. Posloucháte Ranní Evropu 2 a já se možná ještě dneska jednou odpíchnu od data. Máme 20. května, svátek slaví Zbyškové, všechno nejlepší, ale dneska, přátelé, je taky světový den něčeho, co byste podle mě nikdy netypli. Schválně, jo? Zkusím malou nápovědu. Ne, není to. Káťo, není to prostě den Karla Gotta. Ne. Je to prosím tě světový den včel. I
1: no,
0: včely mají svůj den.
1: Tak to si vybral parádní píseň.
0: Že?
1: No.
0: Tak stylovou, tematickou. Tak včelky dneska mají svůj den, to je pěkné, nevím jak to oslavit. Možná, že si dáte dvojnásobné množství medu do ne, naopak, že si dneska med nedáme, že jo? Protože to je známá věc, my vlastně jim ho krademe. To nevím, jestli víš.
1: A myslíš si, že jim to vadí?
0: Hele, to nedokážu říct, no, podle mě si to neuvědomují a o to víc pracují, no. Což je vlastně dobře, protože včelky jsou pracovité a já teď oslým můstkem se dostanu opět k vám. Buďte taky trošku teď pracovití v tom smyslu, že vemete telefony do rukou a opět se připravíte na soutěž. To je teda oslý můstek, opravdu par excellence. Ne, ale vážně, máme tady před sebou další soutěžní klání a vás všechny, kteří byste chtěli vyrazit zadarmo na jeden z největších festivalů a nejpovedenějších a nejoriginálnějších, prostě na Bíci, tak teď vyzývám, aby opravdu ty telefony jste si vzali do rukou, abyste si jedali do pohotovostního režimu. To znamená, abyste si tam vytočili 257-400-888 a měli připraveno, měli vyťukáno. A jakmile se ozve tato píseň LMFAO, je to taková taneční, že jo, v podstatě, která se právě na Bíci hodí, tak jakmile ji uslyšíte v éteru Evropy 2 od teď až do 9. hodiny, tak volejte. Jako ukázka asi stačí, držíme palce, ať vám to vyjde.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
2: Stavebniny deť přináš. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
9: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
10: Vší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Právě vychází.

0: akce právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandaloriane, budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
4: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
5: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 8 hodin, 32 minut, krásné středeční ráno přejeme. A teď tady mám něco o zvířátkách, i když teda tohle zvířátko myslím si, že většinově nemáme rádi. Je to komár, takže prostě hmyz. Mimochodem, zamysleli jste se někdy nad tím, jestli hmyz je všude na planetě? Člověk by čekal, že třeba někde na Antarktidě nebo v Arktidě, tak tam, že to bude úplně bez hmyzu. Není to úplně pravda. I tam se objevují drobní bezkřídlí pakomáři a další extrémně odolný hmyz, který dokáže přežít i mrazy a silný vítr. Nicméně bylo jedno místo na planetě, kde právě komáři dosud vůbec nebyli. A to si představte, že byl Island. Těžko říct proč, jestli tam jako nedoletěli, že to bylo daleko, nebo přece jenom tam jim přišlo, že to je nuda, nebo sopka, nebo zima, nebo nevím. Tak komáři prostě na Islandu dlouhá léta nebyli ani raritou. A teď se to změnilo. I když tam je to specifické podnebí, specifické klima, to se ani nedá vyslovit, tak teď došlo ke změně. Podle vědců opravdu se komáři poprvé v historii objevili na Islandu, takže bylo pokořeno poslední místo, kde komáři dosud nebyli, už i na Islandu, takže ani tam nemá cenu před nimi utíkat. Je to zvláštní paradox, no, jsem si tady tak jako na tom uvědomil, že vlastně my jsme se komárů zbavili, že jo, loni ve volbách a oni si nedají pokoj a jsou teď na Islandu, mrchy. Evropa 2.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Připoutej se.
4: Falcon uvádí
5: Mandaloriane. Budeš trpět.
4: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
6: Chceme zabránit další válce.
5: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
4: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.

0: právě v prodeji.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 i hned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha 100 důlky, Zdiby a Černý most.
3: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
4: Pigitábor na Monínci?
3: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
4: Ty jo, to bude super zážitek.
3: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, ale na volka tří fajde.
8: Fade. Jo, fade it, fade it.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čuček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
14: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite.

0: Posloucháte Evropu 2, ranní středeční v 8 hodin 48 minut čas, který určitě si bude pamatovat ten, kdo teď vyhraje, protože tady máme výherní signál, respektive už je za námi taneční píseň, která vlastně nás už tak trošku přivádí k festivalu, hlavně taneční muziky, který už se blíží. Jeden z těch opravdu největších, nejlepších, a sice Beats for Love letos mezi 1. a 4. červencem. Jako obvykle můžete zažít tenhle největší festival taneční hudby v Česku a ve střední Evropě, pochopitelně v Ostravě, v dolní oblasti Vítkovic. Díky generálnímu partnerovi festivalu, díky ČSOB, navíc můžete vyhrát nejenom vstupenky, ale taky peníze na útratu na festivalu, 2000 korun, což se pochopitelně bude hodit, a to nemluvím o tom, že velká plejada hvězd nás tam letos jako obvykle čeká, takže Calvin Harris, například Marshmallow, Paul Van Dyk, Dimitri Vega, Like Mike a další a další a další, je to prostě neuvěřitelný přehled headlinerů. No a tohle všechno možná uvidí i ten, kdo je právě teď na telefonu. Haló, slyšíme se?
1: Ahoj, Viktor.
0: Ahoj, Viktore. Tak, Viktore, jsi fanoušek taneční muziky.
1: Jasně.
0: Takže určitě ti udělá radost ta možnost soutěžit s ČSOB a s Visa o vstupenky a peníze na útratu na festival Beats for Love a zažít největší festival taneční hudby ve střední Evropě. To si myslím, že potěší.
1: Jo.
0: Tak mám tady balíček pro dvě osoby s tím, že teda obsahuje dvě celofestivalové vstupenky na Beats for Love a 2000 korun na kartu od ČSOB a Visa. Jinak v pátečním finále se pak bude soutěžit o balíček pro 4 osoby plus 4x celofestivalová vstupenka, 2000 a tak dále, tak dále. To je až pátek. Tebe, Viktore, Viktor si říkal, viď?
1: Ano, ano.
0: Tak tebe, Viktore, samozřejmě zajímá ta dnešní cena. Tak jestli jsi připraven, tak se můžeme do toho rovnou vrhnout s tím, že teda ti dám otázku. Soutěžní otázku. Uh-huh. Můžeme jít na to?
1: Můžeme.
0: Tak jdeme. Já jsem normálně nervóznější možná než ty, protože si moc přeju, aby si vyhrál. Tak otázka zní. ČSOB přinesla na trh novou kartu ČSOB Love Card, která přináší spoustu hudebních výhod. Od kdy si můžete tuto kartu pořídit? Za A. Právě teď, abyste stihli využít všechny její výhody už na letošních Beats for Love. Za B. Asi tak za rok. Za C. Až před zimní edicí Beats for Love.
1: Já si myslím, že hned.
0: Jo. Totiž takhle, aby to nebylo úplně zavádějící, jo, to za rok je samozřejmě nesmysl, to v dnešní době, hele, ztrácet takhle čas, to je blbost. Ale zimní edice Beats for Love, to zas takový nesmysl není, protože festivaly už dneska dělají i zimní verze. Nicméně pochopitelně je to tak, jak říkáš.
1: Super.
0: Takže jsi vítěz, Viktore.
1: Je. Yeah.
0: Což vlastně se hodí, že jo? Ty máš takové vítězné jméno, ne? Viktor? Viktor, že jo?
1: Jo.
0: No. Tak jo, já to ještě jednou zopakuju. Získáváš díky ČSOB a Visa. Získáváš jednak dvě vstupenky na Beats for Love a taky 2000 korun na útratu, které budeš mít na té kartě. Takže jediná věc, co se dá říct, gratulace a možná ještě mě napadá druhá, užij si to tam s někým. Musíš někoho vzít na Beats for Love. Tak jo, měj se krásně.
1: Děkuji.
0: Čau, ahoj. Slyšeli jste sami v pátek velké finále, ale z toho vyplývá jedna věc, že ještě zítra si zasoutěžíme v tomhle formátu, takže určitě dávejte i zítra pozor na vstupenky a peníze. Maximum muziky. Evropa 2.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
9: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
10: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
11: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tak jsem hrdý, srovnali jsme čas. Je přesně 9 a jdeme na zprávy s Katkou Říhou. Opět dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je riziko pro českou veřejnost nulové. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. V kanadských skalistých horách zemřel minulý týden při lyžování v Národním parku 38-letý Čech. Osudnou se mu stala hluboká trhlina v ledovci, do které se zřítil. Skryté trhliny, které dosahují hloubky i několik desítek metrů, si v posledních letech vyžádaly životy mnoha turistů. Teď už má slovo Zuzka.
2: Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. CHEP plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly být přibližně na 600 milionů korun a město je kvůli finanční náročnosti plánuje rozdělit do několika etap. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Jihokorejský daňový úřad plánuje přijmout přibližně 9,5 tisíce pracovníků, aby podpořil rozsáhlé vyšetřování daňových úniků. Neuhrazené částky se pohybují v přepočtu ve stovkách milionů korun. Na výplaty nových úředníků přitom padnou rovnou 3 miliardy korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš. Je to kolona kamionů už od 164. kilometru a na dálnici D10 z Prahy do Turnova počítejte s kolonou od 3. kilometru. U Brandýsa je nehoda a zdržení 20 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čekáme velkou oblačnost, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se budou objevovat přeháníky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď už začínají Ivana s Koťákem.
0: Tak jestli princip zůstal zachován, tak já ještě musím říct něco tady rychle, takže ještě...
4: A my pak rychle budeme pokračovat.
0: Dobré ráno, tak ještě chvilku, tak.
3: Evropa 2.
0: A v tuto chvíli předávám pomalu už vysílání, jak tady zaznělo, teda Ivana, nevím, to je Ivanka. Ivča.
4: Opravdu, Ivan, ty bys mě... Ne, já už jsem zralá žena, já jsem Ivana.
1: Já jsem se ptala Ivany, jak to má ráda a ona říkala, že má ráda, Ivanu. Že to má na Ivanu.
0: Já jsem se taky ptal, jak to má ráda a říkala, nech mě ty dobytku, takže... Mimochodem, záměrně jsem zvolil tento hudební podkres. Co říkáte tomu pánovi s Ebolou, který dneska večer se chystá dorazit do Česka?
5: Já si myslím, že teďka není úplně trendy. Ten hantavirus teďka podle mě frčí víc.
0: Já jsem teda...
5: Že kdybych si mohl vybrat, tak spíš ten hantavirus teďka momentálně.
4: Nerouhy.

0: Posloucháte Evropu 2, teď už jsme tady opravdu v celé své kráse. Ivana a Koťák. Koty, seš tam?
1: Dobré ráno, ano, jsem tady stále.
0: Dobré ráno, hele, já bych dál pokračovala velmi svižně k tomu krémíku, který jsme tady teda trošku jako odlaunčovali, aniž bychom ještě chtěli. Je to klasický starý Ičko.
1: No, je to neplacená spolupráce, ale já jsem z toho teda úplně nadšenej. Čas od času si koupím drahej krém na ruce. A není to potřeba, protože Indulona, přátelé, ta řeší úplně všechno. Jak jsem říkal, 45% vazelíny, 3% lanolínu a upokojená pokožka už od první aplikace.
0: Až takhle? No. Aplikace. No. Ale musím teda říct jednu věc, my jsme tady, ještě teď jsme tady ve studiu 4, všichni jsme se po té Induloně jako vrhli. Vlastně takový to, ukáž, jako...
1: Dej mi čuchnout,
0: jaký to byl, nebo co, chceš něco ještě, Bobe ještě tady, chceš ještě něco říct?
2: Ne, to je pravda.
1: No ne, tak ale počkejte, mohli bychom se zastavit u tématu, který jsou takový ty věci, ke kterým si člověk rád jako čichne, ale nejsou to voňavky. A pozor, tohleto téma je hodně ošemetný, tak já vykopávám, tak Indulonu jsme si řekli, já takhle čas od času si ještě čuchnu fix, ale jako... Jo. Čas od času.
0: Klasický toulen prostě.
2: No, není to. Ale máš pravdu. Já si pamatuju, když nám ve škole, když nám třeba dělali koberce, jo, a teď se to lepí, jak říkáš, tímhle tím lepidlem, už název už nebudeme opakovat. Mm-hmm,
0: nebudeme, nemůžeme ani.
2: Herkules. Já jsem, ne to, co říkala Hrča, tak já jsem tam tak rád chodil za tu třídu, já jsem se tam občas i lehnul pod ty dveře. No,
1: tak kde tam... Bob zase sjety u koberce?
0: Kdy zase on neležel, že jo? Posloucháte Evropu 2, maximum muziky, dopoledne s Ivanou a Skoťákem a za chvilinku jsme zpátky.

0: Zayn Malik na Evropě 2, máme 9 hodin a 14 minut k tomu. Já jsem se teďka zamýšlel nad tím, jako, kde je mu vlastně konec, Zaynovi, protože zatímco Harry Styles vyprodává koncertní haly po celém světě, měl za sebou snad nejdelší tour, která měla nejvíc zastávek v kuse. A vlastně o Zaynovi tolik nevím. A tak mám tady jako informaci, pokud mu fandíte, tak asi víte, tak on vydal novou desku, která se jmenuje Conacol. A já vůbec jsem viděl, co to je. A Conacol je, prosím vás, styl vokální rytmické improvizace v karnatické hudbě.
1: Takže víme.
0: Indie prostě.
1: Víme hodně o Indii teď. Hele, jestli já něco vím o Zaynovi, tak přiblížím spíš to bulvární okénko. On má přeci, je to takový ten krasavec, co má dítě z Gigi.
0: Má dítě z Gigi a byl to, jako já nevím, byl součástí One Direction a v té své době si myslím, že to byl nejpopulárnější člen.
1: Asi jo. Ještě před tím Harrym.
0: Takový sexouš, no.
1: Byl to největší sexouš a pak teda oplodnil Gigi Hadid, což je jedna z největších světových supermodelek.
0: Patří do rodiny Kardashians, asi se dá říct, jo?
1: Ne.
0: Gigi Hadid není...
1: Bella Hadid a Gigi Hadid a oni mají tátu miliardáře takovýho, vlastně on je původem z Indie, si myslím dokonce, ale žije v LA dlouhodobě taťka a oni samozřejmě s Kardashiankama jako jsou to podle mě rodinní známí.
0: Promiň, já to vysvětlím. Jak jsem chlap, tak já mě tak prostě nevíš. Chybí ten chromozom. Já vím, že Kardashians je nějaká velká tlupa, jo, a jsou Kardashians a jsou Jennerovi. A já jsem si myslel, že to Hadid je, jo, je Kylie Jenner a Kardashians, tak prostě bohužel.
1: My jsme si to jenom pomotali, ale o nic nejde. Zayn dělá novou desku, Zayn oplodnil před lety Gigi Hadid, ale víš, co mě zaujalo strašně, že Gigi právě pořád říká, že ho jako zbožňuje. A on řekl, jakože to, že máme spolu dítě, ještě neznamená, že se milujeme.
0: Jo.
1: No. Mm-hmm. No jo, no.
0: To jo, to je
1: opravdu smutný takový.
0: Správnej táta.
1: Posloucháte Evropu 2, Maximum muziky s Ivanou a s Koťákem. Za chvíli Bonnie M a taky Miles Smith.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
9: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Adonis na Evropě 2, maximum muziky z Evropou 2, taky s Ivanem a s Koťákem. To právě posloucháte teď. Nám dospíval Adonis. Já nevím, jestli si pamatuješ, Koťáku, kdy Adonis nás reprezentoval na Eurovizi.
1: Ježišmarja, nepamatuju, ale já jsem se dneska na Adama Pavlovčina vzpomněl právě v souvislosti s tím, že on je poslední československá superstar,
0: ano,
1: jestli se nepletu, a dneska byly oznámeny jména porotců a taky hlavního moderátora.
0: K tomu se ještě musíme, kdo asi to bude moderovat, no?
1: Já ti nevím.
0: Já taky ne. Kdo by Možná to mohl? Prý je to někdo, kdo už...
1: Má zkušenosti? A prý ten týpek dělá i v rádiu docela.
0: Prý je docela známý.
1: Je to Leoš, ano, je to Leoš.
0: Ani to třeba lidi nevěděli, proč to hned všechno musíš propálit. Ale Adonisovi jsem chtěla říct, že to bylo po dlouhý době tenkrát. Já mám teda pocit, že nás v Eurovizi velmi dobře vždycky zastupují muži. Já nechci teda teď vzít všechny ženy, které nás kdy zastupovaly, a říct, že to bylo prostě stálo za prd, což není tak, ale když tam byli muži, ať už to byl prostě
1: Nikolas právě Josef,
0: Adonis a nebo právě teď Daniel Žižka, tak jsem vždycky byla velmi pyšná, velmi pyšná. On tam měl nějaký technický problémy, ale vlastně jsem úplně jako sorry ten hlas. Teď my ho ještě tady máme taky rádi na Evropě 2. My jsme ho hrajeme.
1: Ta česká stopa teďka v těch mezinárodních soutěžích, já jsem měl možnost slyšet i kousek, teďka Simon Cowell zase startoval s nějakým talentem nebo něco, bylo to na Netflixu, byl tam takovej mladý klučina, výborně anglicky mluvící a taky mu to teda skvěle zpívalo. Takže kdyby třeba, hele, dokážeš se, já jsem snílek, a já hrozně rád se jako občas unáším nějakýma představama, tak si říkám, kdyby třeba One Direction vznikly v České republice, že by to byla česká kapela poskládaná jako z česky nebo z anglicky zpívajících českých zpěváků, že by tam byl Nikolas Josef, právě, já bych to...
0: Ale takovýhle, víš co, miluju, dřív se to, nebo teď se tomu říká talentová soutěž všemu, dřív se tomu prostě říkalo, dáme dohromady skvělou hudební skupinu, která bude znít naprosto skvěle a budou ještě pak dělat lidi remixy ještě třeba o 40-50 let později a tohle úplně miluju.
1: A to je ten příklad.
0: To je příklad Bonnie M, taky Rehab a Sunny z Evropou 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Single Vai Vai Vai na Evropě 2, máme 9 hodin 35 minut. K tomu od mikrofonu vás zdraví Ivanka a taky Koťák. Krásné dopoledne, milí posluchači Evropy 2.
1: Dobré dopoledne.
0: My jsme tady včera komunikovali jedno téma, které jsme neprobrali dostatečně důsledně, jak si zasloužíte.
1: Počkej, co, teď se bojím, co to z těch témat...
0: Tak schválně, jestli si vzpomeneš. Nespomeneš.
1: Indici.
0: Týká se to nás všech.
1: Dobře.
0: A je to věc, na kterou... Tyjo, teď to je velká nápověda. Je to věc, na které trávíš hodně hodin každý den.
1: Je to matrace.
0: Je to matrace, ano. Buď to gauč nebo matrace.
1: Ano.
0: Mě totiž zaujal takovej článek video, viděl jsem prostě video a na tom bylo napsáno takový highlight. Čistíte svoji matraci. Pokud ne, máte jí plnou roztočů, prachu a alergenů. Fuj. A já jsem teďka tak nějak zamyslel a říkám, kdy já jsem tak naposledy čistil matraci? A pak jsem si odpověděl, nikdy. A...
1: Jak dlouho tam bydlíš?
0: Roky. Jenomže my už jsme kamarádi s těma roztočima v té matraci, takže mi přijde jako je blbý teďka jako vyhodit. No ale chci se tím jako vlastně dostat k tomu návodu, jak se dá čistit matrace. Mm-hmm. Teoreticky bychom dneska mohli vzít i třeba jenom někoho do vysílání, kdo by nám jako poradil, jak na to. Já tady mám jako tip a tím tipem je jedlá soda.
1: Jedlou sodou můžeš vyčistit úplně údajně. To říkají všechny bydlenky na Instagramu. Jedlá soda, prosím tě, hele, jedlou sodou všechno vyřešíš, mám pocit. Vlastně skoro války.
0: Geniální, že tohle říkáš, protože já to nechápu, jak to, že existuje tak univerzální jako výrobek. Ty ti můžeš odmastit troubu. Co hodně sleduju je, že když si kupujete normálně třeba nějaký ovoce a zeleninu v krámě, tak jsem sledoval nějaký profi kuchaře a oni, protože je to jako zastříkaný něčím, aby to vydrželo tu přepravu, tak oni vezmou
1: nebo
0: to ovoce.
1: Aby to i vyzrálo.
0: A dávají to do jedlý sody, jako do roztoku s jedlou sodou, aby se to jako zbavilo těch chemikálí. Je to úplně prostě na všechno. Já si to dávám na obličeje, bomba.
1: Ty tak, fakt, já jsem si říkala, že se dáváš úplně na všechno. Prosím tě, ale já se chci vrátit k těm matracím. O tom, jak je čistit a o tom, co všechno v nich může být, to je jiná věc a to bych si chtěla trošku nechat. Ale, na to je čas, ale nechtěla jsem úplně, aby to vyznělo, se ti vysmívám, protože sorry, pojďme si teď všichni, vy jste teď v autech, v kanclech, jste doma, jste venku s kočárkama, máte nás v uších, pojďte si říct úplně upřímně, kdo z vás pravidelně sakra čistí matrace.
0: Počkej, hlavně, jak se to jako dělá, to jí narvu do pračky, teď to má 120 kilo ta věc.
1: Jedlou sodou.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
9: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
3: Pigitábor na Monínci?
2: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
3: Ty jo, to bude super zážitek.
2: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

0: právě dohrává, doznívá na Evropě 2. Posloucháte Maximum muziky s Ivanou a s Koťákem. Bavíme se o matracích, protože Koťák včera vytáhnul vlastně tohle téma, který mi přijde úplně skvělý, protože pojďme připomínat, že ten čistý život je jako dobrý život, že jo?
1: Já si o tom ale nechci ani číst, tady prostě píšou o tom, že jaký respirační problémy to může způsobovat, když máš tu matraci jako zasyflenou a teď tady ty holky ještě říkají, no musíte to, já nevím, třeba co pár měsíců, a říkám, co pár let teprve, že?
0: Co pár let. Koťák říkal, že on teda, ty žiješ v tom bytě, nebo to nejde o byt, ty žiješ v té posteli s jednou matrací kolik? Je to už 25 let?
1: Nemyslíme tím mojí přítelkyni, myslíme tím prostě tu matraci.
0: Ježišimaria,
1: a to mám 9 let, to mám 9 let.
0: Nikdy teda nebyla vyčištěna. A já jsem se na to zeptala chatu GPT.
1: Klasika.
0: Obecně se doporučuje, tak počkej, vysát matraci, to je jediný, co sakra mohl udělat. Jako dobrý, nemusí přijít uklidová četa, anebo nemusíš to hloubkově čistit.
1: Když mi zase ale přijde prdlí normálně, nepřijde ti divný vysávat tím vysavačem, kterým vysáváš zem, vysávat jako matraci?
0: To je to nejmenší, co by mě jakoby napadlo.
1: Jo, dobře, tak jo, děkuji.
0: Pak vyprat chránič matrace, protože každá matrace, nevím, jestli spíš jenom na té pěně, ale přeci má ten chránič, jako kdyby takový...
1: Jaký
0: no,
1: chránič?
0: No ten oblek na tu matraci.
1: Oblek. Smoking na matraci?
0: Suit up.
1: Aha.
0: Je to přesně.
1: Je ono to má to jako zip někde, já to se dá vyndat.
0: No to se může vyprat.
1: A to mi neříká, já to stejně nenarvu do té do pračky.
0: Jenom
1: ne?
0: Pro příště můžeme si tady preventivně něco říct. Ale narveš to do pračky.
1: Narvu
0: přeci.
1: To jasně. Se tam fakt vejde, jo. Mm-hmm. Já jsem teda, nevím, jak to působí na posluchače, ale chápu, no, jsem asi trochu čuňátko.
0: Působí to, že nevím, že bydlíš sám třeba jenom týden zatím. Jo. Tak. Hloubkové čištění se doporučuje jednou až dvakrát ročně, to jsme zmeškali, jdeme dál. Nemusíme se z toho zase úplně, jo, sbírat. A pak je tady jedna rada od chatu GPT, která mě ale vlastně strašně přijde jako divná. Ale když to říká chat, tak a to je otočit matraci.
1: Jako mě to napadlo. To je ten klasický postup, jak se spodním prádlem, jako když to otočíš, tak je to v pohodě.
0: Nemáš slipy, otoč a jedeš prostě na novo. Posloucháte Evropu 2, teď už Dua Lipa, Break My Heart, Maximum muziky s Ivanou a s Koťákem.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Připoutej se.
3: Falcon uvádí
4: Mandaloriane. Budeš trpět.
3: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
5: Chceme zabránit další válce.
4: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
3: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
8: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
9: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: Jo,
16: Faded,
15: Faded.
17: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
14: Imagine Dragons.
17: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
18: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
19: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
20: Ahoj, já se tak těším.
21: Na co se těšíš?
20: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
21: Je, a kam?
20: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
21: Fakt? Já chci jet taky.
20: Tak mrkni na www.piggy.cz.
21: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Olejnou posloucháte v rámci Maximum muziky na Evropě 2 s Ivanou a s Koťákem. My se tady teda bavíme o tématu, který, já nevím, jestli vám to zpříjemní to dopoledne, jsou to prostě špinavý madrace, ale je potřeba to probrat. Jsou to lidský témata a jestli něco je lidskýho, právě tak je to v těch madracích.
1: Ano, přesně, i špinavý madrace patří k životu, takže roztoči, prach, no alergeny, teď, je tam toho dost.
0: Víš, co je tam nejvíc toho? Já jsem se právě zeptala ChatGPT, co je tam toho nejvíc? Jako roztoči tady pořád omíláme, jasně. Roztoči tam jsou, je tam prach, teda, jak říkáš.
1: Je tam mas.
0: Jaký mas?
1: Mas?
0: Možná u tebe doma, ale normálně u lidí žádný. Asi tam může být nějaký mas. Ano. S tím myslíš nějaký lidský mas? Ano. Já nevím teda, co tím myslíš.
1: Lidský, ano, třeba ušní mas, já nevím, ne. Tak třeba ti to
0: celo. Mě ten je prostě v těch uších vlastně většinou.
1: Dobře.
0: Jestli tam něco je, tak jsou to odumřelé kožní buňky.
1: Aha.
0: Je tam strašně vlastně tý kůže, jako kdyby.
1: Mhm.
0: Jo. A je tam taky hodně zbytků kosmetiky. V tvém případě, ty, který jako jsi specialista přes skin care, je tam strašně krémů.
1: Spousta kosmetiky.
0: Jsou tam vlasy, jsou tam drobky.
1: Ježíš, počkej, já to se teďka připomněla, já se nemohl spát. A tak jsem se v noci vydal k ledničce a vzal jsem si sušenky.
0: Ježiši Maria, a on si...
1: Takový ty oblože fakt opravdu, nebo oplatky to asi byly, takový ty, co z nich těch drobků je fakt hodně, a lehl jsem si normálně na bok a dal jsem si ji jakoby do pusy a jak připadal jsem si jak malej sisel a takhle jsem ji jakoby chroupal, takže ano, můžu potvrdit, v madraci se nachází i drobky.
0: Nejenže tam má kožní mas, má tam prostě i drobky. Prasátko jedno.
1: Je to vlastně komplexní jídlo, to, co tam mám já.
0: Tak už to vyčistí, jo? A madraci, tady tím končíme toto téma. Už bych lidi nechala trošku...
1: Vyčistit madrace. Běžte čistit madrace, my jdeme hrát hudbu.
0: Teď už Thomas Robin, Life and Regret na Evropě 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, připravená je Káťa Říhová. Pojďme se podívat na zprávy v 10 hodin.
1: Pěkné dopoledne. Meteorologové změnili předpověď počasí a zatímco ještě včera slibovali první letošní tropické teploty, které měly přijít po víkendu, nyní předpověď ukazuje teploty nižší. Už na pondělí hlásil norský meteorologický úřad například pro Prahu dokonce až 32 stupňů Celsia. Aktuální výhled počítá s teplotami kolem 24 stupňů a tropy jsou tak zatím v nedohlednu. Do České republiky míří americký lékař s podezřením na nákazu ebolou. Působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým. Muže do Prahy převáží speciální letadlo v uzavřeném boxu podle mezinárodního bezpečnostního a hygienického protokolu. Podle úřadů i nemocnice Bulovka je pacient bez příznaků a pro veřejnost nepředstavuje žádné riziko. Bulovka jeho přijetí očekává ve večerních hodinách. Teď už má slovo Zuzka.

0: Washingtonem vyhrotí. Vyplývá to z nových informací amerických tajných služeb.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Velký pozor se teď dejte na D1 u Studenky. Na 332. kilometru v levém pruhu je sražená zvěř, je to směrem do Brna. No a s kolonou teď aktuálně počítejte na dálnici D11 na příjezdu do Prahy.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Dnes čekáme postupně velkou oblačnost, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo, během dne se budou objevovat přehánky a ojedinělé i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů. Zprávy jsou za námi a před námi další hodinka s Ivanou a s Koťákem.
2: Ona to Káťa nebude mít ráda, ale já mám dotazy.
3: Ježiš, já vím, že ty máš dva dotazy.
2: Mám dokonce dva dotazy, ano, přesně tak. Když mě zaujal, tak schválně ten první.
3: První je určitě box, v kterém je...
2: Ne, to je ten druhej.
3: Tak první je Kuba.
2: Ne, tak ten jsem tam neměl vůbec.
0: Co mě by zajímalo,
2: ty jsi tam měla nějaký...
0: Tak na co ti neodpovím?
2: Nějaký norský výzkumný ústav ví, kolik bude u nás teplota.
0: Norové přece, norská Ježišima, předpověď.
2: Já. Norská předpověď, to je nějaká jako futuristická přesná předpověď, která...
3: Já mám norskou předpověď v telefonu, jakože norskou
2: to je aplikaci.
3: Aplikace. No, tak a norové to dělají nejlíp
2: vždycky. A proč jsou v tom tak dobří?
3: Protože v Oslu se učí meteorologové líp než tady.
2: Takže slunce v duši, dobře. No a co s tím boxem teda? To mě teda zajímá. Ten pán, podle toho, co jsi říkala, nemá žádný příznaky, je jako v pohodě, není infekční, přesto je zavřený v krabici a letí letadlem...
0: Pro jistotu.
2: Pro jistotu.
3: Ježiš, to je
2: a když nemá příznaky, tak proč ho dali do krabice?
0: A cik já ne... Hele, já nejsem odborník na ebolu, ale asi buďme jakoby rádi, ne?
2: Jo, ne, jasně, jo. Určitě.
3: A to. Já mám taky doplňující, v té krabici sedí, leží nebo stojí? Nevíme taky.
0: To je otázka.
3: Ta už s náma nebude chtít mít ty zprávy někdy, ta holka.
2: No a my jsme nepřáli, dneska má svátek Zbyšek. Žádnýho neznám, ale přeju vám všechno nej.
3: Všechno nej taky Deep End a Sinners na Evropě 2 už právě teď.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při středě a takhle při středě my si opět velmi rádi zasoutěžíme, že?
1: Já se nechci chlubit, ale pokud chcete mít hezkou pleť, tak jsme vaše jediná možnost. Se tady ještě radši podívám ke kolegům. No. Ano, jsme vaše jediná možnost, jak vyhrát velice kvalitní produkty For Life and Madaga, což jsou produkty, které mají více jak 30letou tradici. Než se k tomu dostanu, chci říct, že tento týden já dělám osvětu, aby jsem nejenom holky, ale kluky především poňoukl k tomu, aby se starali o svoji pleť jako já.
0: Ježíš, ale to je opravdu hezký. Za první miluju slovo poňouknout a za druhý jsem fakt ráda, že to tady děláš a vlastně si tu osvětu nedělal jenom pro muže, ale už já jsem se i včera odlíčila, jak jsem tě tady teď dva dny po sobě poslouchala. A Katko, když jsi tady teď s náma, tak no. Se tě chci zeptat, kolik znáš mužů ve svém okolí, kteří se starají o pleť?
2: Žádnýho.
0: Dobře.
1: Jak je na to Michal, co? Tak aspoň mejdlo nebo nějak
0: taky
1: se jako, ne?
2: No, ty bláho. Mejdlo teda jako jo, někdy.
1: Já jsem se teďka v Japonsku.
2: Když dokoupíme.
1: Já jsem si teďka v Japonsku koupil mejdlo na obličej. A prej jako...
0: To je jiný mejdlo, než mejdlo na zadek třeba. No tak.
1: Doufám. doufám. Já vás teďka seznámím se českou značkou, českou profesionální značkou kosmetiky, která se jmenuje For Life a Madaga, která má více jak 30letou tradici, nabízí širokou škálu přípravků pro každý typ pleti od základní péče až po luxusní řady, včetně produktů pro velmi citlivou pokožku, exematiky a taky kojence. Dopřejte si kosmetiku, která skutečně funguje. Více informací na www.forlifemadaga.com.
0: No a dnes budeme už za chvíli soutěžit o balíček kosmetiky právě tady té značky s obsahem exozomů a taky PDA Ern od české značky, kterou teď ty on se mi směje. Já to už třetí den tu zkratku nemůžu, ale...
1: Reposen,
0: to je prostě opravdu. Hele, a teď to řeknu.
1: Tak pojď.
0: PDRN.
1: Ježiš, přesně
0: co
1: tak.
0: Je na tom tak strašně
1: složitýho. Prosím vás, já vám to teda rozhodně nedám zadarmo. Ivanka je taková, že se vám snaží dávat nápovědy, abyste vyhráli. 257-400-888, když se dovoláte jako třetí, máte půlku týletý mise splněnou, ale potom vám tu soutěžní otázku pokládám já a já vám žádný nápovědy rozhodně dávat nebudu, protože tohle to je tak dobrá cena, že si ji musíte vybojovat.
0: Musíte bojovat s koťákem už za chvíli, musíte se dovolat do studia a taky musíte slyšet výherní soutěžní song, který zní takto. Higher Power možná už za chvilinku uslyšíte v éteru Evropy 2 a to je velký znamení pro to si udělat dneska krásnou kosmetickou radost.
3: Ale že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
4: Mámu je třeba vytáčet denně.
3: Ale já jsem zase vytočená.
4: Říká Tomáš Zástěra.
3: Ano, synáčku.
5: Nazdar.
3: Ahoj.
4: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
3: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
4: A vy jste vždycky u toho.
3: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
4: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
3: A dnes a přijeď. Hele.
5: Jo.
3: Nazdar.
4: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězd, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde?
10: Od lesa, ku

0: herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu Zábrany škod.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Evropě 2 máme 10 hodin 24 minut. K tomu svátek má Zbyšek, ale kdo vyhraje nabitý balíček kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN, to se dozvíme už za chviličku. Česká profesionální kosmetika For Life a Madaga. Já jen vysvětlím, že exosomy a PDRN jsou aktuálně jednou z nejvíce diskutovaných látek beauty světa. Staly se objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň. Celý tento týden, můžeme říct, že i zítra, i pozítří pro vás tento nabitý balíček budeme mít, ale já jsem nekompromisní, nebudu vám dávat žádný nápovědy. Mám pro vás soutěžní otázku. Ivano, teďka není prostor pro to bejt milosrdnej.
1: Nebo hodnej třeba, jen tak hodnej.
0: Nebo milej, tak jo.
1: Zkusíme bejt milý. Teď na někoho, kdo doufám se dovolil jako třetí k nám do studia Evropy 2 a chce bejt nádherný a chce se starat pravděpodobně o svoji pleť. Halo, Evropa 2?
2: Halo, ahoj, tady Nikol.
1: Ahoj, Nikol. Odkud nám voláš, Nikol?
2: Zavířova,
1: výborně. Včera se dovolala taky paní, co byla, nebo slečna, co byla v Moravě, tak mám radost, že Moravandy takhle jedou, že prostě jedou tu tour za lepší pleť. Prosím tě, kdyby si náhodou vyhrála tady ten kosmetický balíček, skvělej, necháš si ho, nebo třeba to bude putovat někdy jako dar?
2: Určitě si ho ráda nechám a vyzkouším.
1: No. Hele, a ty jsi někde na cestě, neslyším já tam dálnici?
2: Jo, jsem na cestě, no.
1: No a kam pas jede?
2: Jedem s dcerou se podívat na zvířátka do Minizo.
0: Yeah. Minizo? Počkat, co je v Minizo? Co jsou v Minizo za zvířátka?
1: Koťák to neví, ale my maminky víme, že do Minizo prostě jezdíš, když máš děti.
0: Počkej,
1: no.
0: Minizo, myslíš, že
1: tam nejsou mini zvířata, jsou to je prostě malý zoo.
0: Aha, že tam nejsou malý žirafy, no. Prostě jsou tam, aha, rozumím. Jsou tam i vidry? No.
2: Vidry tady nejsou, ale ach, jsou tam králíčci a horčátka a jsou tam lamy a je to super.
0: Takový ty lamy, co umějí plivat do obličeje.
1: To už nevíme.
0: To nevíme.
1: Nikol.
2: Doufám, že ne.
0: Dobře.
1: Nikol, kdyby náhodou na tebe za chvíli můj kolega tady byl zlej, tak nebo já ti pomůžu, protože jsi velká sympatianda takhle podle hlasu. Teď je to, Koťáku, na tobě. Máš soutěžní otázku na Nikol?
0: Ano, mám soutěžní otázku.
1: Tak pojď.
0: Mezi výhody kosmetické řady z exosomy patří za A regenerace, hydratace a ochrana pleti. Za B velmi nízká cena. Za C minerály z mrtvého moře. Ha! Takže
2: asi bych zkusila Ačko.
0: Ačko by si zkusila. Tak Ivčo, dej to do našeho kalkulátoru.
1: Počkej, buď zazní fanfára, nebo nezazní.
0: Je to
1: 3,
0: tak?
1: 2, 1...
0: Budeš regenerovaná, hydratovaná a taky ochráněná díky tedy značce For Life Madaga, což je česká značka s 30-letou tradicí.
1: Nikol, moc gratulujeme, vydrž nám prosím tě na drátě a užijte si za chvíli s dcerkou Minizo, jo?
2: Jo, moc
0: počkej. Ať nám dcerka taky něco řekne, no. Jenom ať zakřičí na nás něco.
2: Ona teď usla, ona
0: tak jí zbuď,
2: něco řekla.
0: OK, tak jo, tak příště holky.
1: Mějte se krásně, holky, čau. Vy buďte taky jako Nikol a už zítra můžete s námi opět soutěžit tady s tím skvostem kosmetickým mezi 9. a 11. hodinou na Evropě 2.

0: Kelly na Sofian Mešmeš na Evropě 2 se singlem Pistácie, velice tematicky, protože teďka se podíváme na to, co se vrací na televizní obrazovky.
1: Víš, co to je?
0: Bude to naprosto ikonická pěvecká soutěž a bude to tedy československá
1: Superstar. Pamatuješ si, když jsi viděl tu první Superstar, tu českou tenkrát, Českohledá Superstar?
0: Jo, pamatuju si, dokonce můžu být upřímnej, musel mi být kolem, já nevím, třeba 16 možná, tak nějak, a byl jsem normálně zamilovaný do Šárky Vaňkový. Já jsem ji jednou potkal v Lucerna Music Baru a tak celou dobu jsem tak po ní kouká, říkám, že to je tak pěkná holka, a potom jsem jí objednal drink a zbabila jsem utek.
1: Jakože si ho objednal a ona si ho zaplatila a ty jsi utek?
0: Já jsem řekl, objednejte jí tu drahou flašku, ať si ji zaplatí. Ne, no má, objednal jsem jí, nevím, asi GTčko nebo něco. Šel jsem domů.
1: Ty jsi gentleman. Šárku Vaňkovou si pamatuju taky, pamatuju si úplně tu desítku těch finalistů. I ty porotce, pamatuju si tenkrát i moderátory, myslím, že tenkrát to byla Laďka Něrgešová a taky Ondřej Brzo Bohatý.
0: A Ondra Brzo Bohatý.
1: A pamatuju si přesně tu střední školu, máš pravdu, bylo nám 16-17, kde my opravdu, počkej, my jsme přišli druhý den třeba před těma finálem a semifinálema. My jsme přišli do třídy a dokonce někdy se kvůli tomu nepsali písemky. Jakože pojďme si povídat o Superstar. Byl to fenomén.
0: Ano.
1: Tenkrát to přišlo, prostě byl to první opravdu takovýhle počin, který tu televizi opravdu změnil. Něco jako prostě tenkrát Vyvolený. Podle mě změnili reality show vnímání, tak tohle změnilo talentový soutěž.
0: Jo, jo, jo. Já jsem nedávno dělal rozhovor se Sámerem a já jsem ho donutil, aby mi zaspíval toho Phila Collinse, co on zpíval někde v tom semifinále.
1: To Against All Odds.
0: Jo, jo, a yeah. bylo to, je to stále dobrý, je to stále dobrý.
1: My jsme ale teď o Superstar začali se bavit proto, protože teď dohrála Pistácie a taky teda Kellyn, který právě součástí teď.
0: Ano, tak tedy. Můžeme říct, jako mě to připomíná, že ta Superstar si jak kdyby vrací k tomu zlatému začátku. Jo? Představte si nějaký váš oblíbený seriál, který bude prostě pokračovat po 20 letech od první série, ale naskáčou tam všechny ty dobrý jména.
1: Jakože kdyby byli teď noví přátelé, tak tam prostě budou teda ty žijící, tam třeba budou.
0: Tak tam budou všichni, přesně tak.
1: Tam budou skoro všichni.
0: Takže, kde začneme? Ty jsi už prozradila, jeden z porotců bude...
1: Kellyn.
0: Další porotce...
1: Jakub Prachař.
0: Správně. Eva Farna.
1: Pamatuju si, když ta holka byla jako poprvý porotkyně Superstar. Vím, jak lidi tenkrát strašně mudrovali, jako ne všichni samozřejmě. A pamatuju si takový to, jak někdo tak mladý může být. Podle mě se to teď třeba může stát trošku Kellynovi, ale vlastně myslím si, že už jsme si velmi zvykli na to, že mladí lidi neznamenají nějakou nevědomost nebo neskušenost, jo?
0: No, jasně,
1: my jsme takový ten jakoby stát, podle mě, když všichni, jo, je
0: musí
1: moje,
0: si to jakoby odkroutit.
1: Musí si to, musí být 60, aby si něco jako někomu mohl radit, jo?
0: Když jsme u těch 60-tníků, máme tam Pala Haberu.
1: Já jsem se řekla, že řekneš Leoše, tomu to je míň.
0: To je kvalita a pochopitelně ostrov tip, takže Palo Habera zůstává.
1: Ten je dobrý, to je Simon Cowell, prostě český superstar.
0: A v roli moderátora... Což mi teda přijde taky super, se po letech vrací Leoš Mareš.
1: Leoš Mareš. Ježíš, co na to říct? Já samozřejmě tady tu volbu naprosto chápu i Leoše, i vedení televize, protože kdo jiný má sakra moderovat Superstar než on?
0: A já bych se teda ještě tak trochu přál, když už tam máme toho Kellyna, že by třeba v rámci toho letošního ročníku mohli trochu víc prostoru dát třeba i právě lidem, kteří budou chtít a nevím, recitovat, rapovat, podobně. Tak
1: já uvidíme. Já myslím, že to tak bude. Dokonce dávají víc prostoru i dejme tomu digitálnímu světu. Vím, že chtějí nějak, oni to ještě nepředstavili ten koncept, ale zapojit určitě mladší generaci, ať může třeba i hlasovat na sociálních sítích. A tak uvidíme, jestli o tom něco řekl Kellyn, bo tady svým působení, na který se velmi těší. Co se směješ?
0: No, mě totiž teďka napadlo, já jsem si vzpomněl, když jsme byli na Andělech, že se právě ptali mladých umělců, jaká by mohla být nová kategorie právě na Andělech. A oni říkali, no víte co, tak ty videoklipy už je to dneska jako obsáhlý, že by se třeba hodnotilo nejlepší reels.
1: Nejlepší stories vyhrává Kellyn. Kellyn akorát ještě teda si podotknu, nebo troufám podotknout, řekl, teď budu citovat, až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem Superstar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.
0: Článek pro vás máme na stránce Evropa2.cz, tam se dozvíte veškeré detaily a my pokračujeme muzikou.
1: Mějte se krásně. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
4: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
3: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
5: Ale pst, potem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
6: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Posloucháte Evropu 2? Maximum muziky s Ivanou a Skoťákem právě teď končí a už je tady Pavel Cejnár. Ahoj Pavle.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Tak jaká témata nás budou dneska obšťastňovat mezi 11. a 13. hodinou?
2: Hele, sluníčko, dobrá nálada a o čem se budeme bavit. Takhle, můžu říct, že celý tento týden já probírám kampaň Hele Motorka. Nevím, jestli vy jste to už jako zažili, protože motorkářů přibývá na silnicích a je potřeba, aby řidiči se toho...
0: Báli.
2: Ne báli, aby si toho všimli, aby nebylo tolik nehod, protože spoustu nehod vznikne s přehlédnutím motorkáře a je to velká škoda, takže já jedu celý tento týden a u té příležitosti i soutěž o takové ty ochranné pomůcky.
0: A to je bohulibá činnost.
1: Dalo by se říct, že my rozdáváme, nebo rozdáváme, my dáváme kosmetiku tento týden a Pavel rozdává osvětu a taky reflexní prvky.
2: No.
1: A zvyšujeme tím bezpečnost i krásu.
2: Přesně.
0: Takhle to má být. My se uslyšíme opět zítra mezi 9. a 11. a teď až do 13. hodin. Pavle Cejnár, mějte se krásně.
3: Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2. Evropa 2 Music Chart.
1: Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
3: Evropa 2 Music Chart. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
3: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
3: Na Evropě 2.
10: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC6, blíž než si myslíte. www.oc6.cz.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Faded.
1: Jo, Faded, Faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě. Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
13: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Energický Jordan Hatch na Evropě 2, teď už 11. hodina, Káťa Říhová je ve střehu, máme pro vás ty nejčerstvější zprávy Evropy 2.
1: Pěkné dopoledne, letošní testy Cermatu z matematiky byly podle dat jednodušší než ty loňské. Páťáci, sedmáci a deváťáci tak dosahovali více bodů. Grafy také ukazují, že v Praze měly všechny tři ročníky vyšší počty bodů než ve zbytku Česka. Přesto se ale v hlavním městě dostalo na střední školy nejnižší procento uchazečů. Policisté prověřují postup hlídky při zásahu kvůli rušení nočního klidu v Českých Budějovicích v neděli večer. Na sociálních sítích koluje video, kde jeden z policistů doběhne mladíka, který se mu vzdává. Muž zákona ho sráží k zemi a uštědří mu několik ran pěstí i kopanců. Teprve pak mu nasadí služební pouta. A teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Park Zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit. Hlavní město totiž získalo přilehlou zahrádkářskou kolonii, která byla dlouho opuštěná. Radnice Prahy 9 chce získat do správy. Park Zahrádky tvoří menší rybník, kavárna a také několik prolézacích hřišť pro děti. V budoucnu by jich mohlo být ještě více. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Světová jednička ve vývozu vína dostala od amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdou ránu. Kvůli clům uvaleným na dovoz do Spojených států klesl italský vinařský export o 17% a ztráta přesáhla 8,5 miliardy korun. USA jsou přitom největším odběratelem italských vinařů. Před zavedením cel pokrývaly čtvrtinu celkového exportu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezení čekejte na silnici 23 v Rosicích na Brněnsku. Pracují tam silničáři a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se budou objevovat přehánky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude ale jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Celkem dvakrát budeme spolu soutěžit dnes, za chvilku si řekneme detaily, ale teď Kygo, Iowa Max, whatever, to je píseň na začátek. Tak pojďme na to.

Tady je Evropa 2, středa, 20. květen, 10 minut po 11. hodině a tohle je vzpomínka na DJe, kterýho prostě máme stále rádi. Avicii Levels a já vám přeju pohodovou středu s dobrou náladou a Evropou 2.

11 hodin 19 minut k tomu, to je pohodovej den a vy do vašich uší dostáváte Evropu 2 a to je samozřejmě dobře. I dnes při středě 20. května budu rozdávat skvělé ceny, tak za prvý, i dnes budeme soutěžit, jak už jsem říkal, s Besipem a jeho kampaní Hele motorka. Ta upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče, aby si dávali velký pozor. Mimochodem, mám tady voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Pokud chcete tuhle cenu, tak velmi pozorně poslouchejte Éter Evropy 2. Jakmile uslyšíte někde zvuk motorky, ano, tady ten zvuk někde mezi songy, volejte studio na 257 408 88. A to není vše. Mám tady další cenu, po které šáhnete úplně všichni. Mám tady palivovou kartu v hodnotě 5000 korun. A tu budu rozdávat velmi podobným zvukem, přesto jiným. Jakmile uslyšíte závodák, to je zas tento zvuk, to není motorka, ale závodák, tak taky volejte sem studio. Sem do studia na 257 408 88. Tak vám přeju pohodovou středu, za chviličku třeba Gavin James, anebo Ale Farben. Tak dobrou náladu vám přeje Evropa 2. Maximum.

0: Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Jim Conley, Lukáš Moj.
2: And you can head over to Europa.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Tento týden v Kauflandu.
6: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
5: Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
8: Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
9: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
10: Yeah.
9: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
16: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem.
17: Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
18: Právě v

0: právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
4: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.
2: Všeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.
2: Jeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: třeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
0: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
0: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
2: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Mandalorian a Grogu.
1: Já vás doženu. Leďte, leďte.
0: Ode dneška v kinech.
2: Mandalorian, budeš trpět.
0: Exkluzivně s Evropou 2.

Marben na Evropě 2 a to je atmosféra, že? Mám tady jednu takovou zprávu, která by měla hovořit k vám a říkat, co se prostě nedělá. Vemte si to, když si děláte z něčeho legraci, z něčeho, co je, dá se říct, závažné, tak někdy to dopadá tak jako až, dá se říct, šíleně. Někdy to nedopadne vůbec dobře, takhle jsem to chtěl říct. No a já to řeknu na zprávě na takové události, která se stala, tuším, 2 dny nazpátek. Představte si instruktora zdravotníku, jo? Instruktor zdravotníku jim dává, říká, co mají dělat v určitých chvílích a tak podobně. No a při jedné hodině předváděl infarkt a pozor, sám ho skutečně dostal. Teď ty studenti si mysleli, protože on spoustu věcí jako předváděl, že jde o vtip, nakonec ale zareagovali naprosto učebnicově a dokázali ho udržet naživu. Tady v tomto případě to dopadlo dobře, ale dělat si legraci, třeba že se topíte, teďka se budeme koupat, nebo děláte nějaký takový ty věci, že vám zaskočila, tak podobně, to bych rozhodně nedělal, z toho bych si legraci nedělal. Já si rozhodně legraci nedělám z toho, že bude soutěž a myslím si, že už by mohla propuknout za chvilku. Switch Disco, Fiddlersky, anebo David Guetta a One Republic. To je muzika, která se neodmítá. Tak hezkou středu s Evropou 2. Evropa 2.

0: Maximum nový muziky. Jaký by to asi bylo tanko? Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Hraje s Evropou 2? Nezlobí. A kdo hraje olegopecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií.

0: technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Three Fire.
3: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda?
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: 11.48, soutěžíme s Besipem a jeho kampaní Hele Motorka. Hnedka na úvod bych chtěl říct, že projekt Hele Motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. A teď o čem to je? Upozorňujeme na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apelujeme na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali pozor, protože svou nepozorností totiž zaviní polovinu střetů s motorkami. Vypadá to jednoduše, v praxi, když uvidíte motorku, řekněte si v autě se svojí posádkou nebo s kýmkoliv, hele, motorka, nebo sami pro sebe, a hnedka zbystříte a hnedka bude o několik nehod méně. Samozřejmě nejlépe by bylo, kdyby nebyla žádná podobná nehoda, to je jasný. Takže hele, motorka je tady pro vás a myslím si, že to je dobrá věc. Dnes soutěžíme o voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Pokud chcete tuhletu cenu, právě teď volejte na 257 400 888. Tak kdo se dovolá dnes? 257 400 888 a já se ptám, komu se to podařilo. Tady je Evropa 2, kdo tam je? Haló?
1: Dobrý den, Daniela.
0: Danielo, jezdila jsi někdy na motorce?
1: Zatím jenom jako spolujezdec.
0: Spolujezdec. A cítíš vlastně, jak to může být nebezpečný, když vlastně někdo v autě třeba, najednou ta motorka zmizí z toho zorného úhlu, jsou tam takový ty mrtvý úhly, že jo, a tak podobně, tak může se stát neštěstí. A my k tomu chceme předejít společně s Besipem a kampaní Hele Motorka. Tak, aby si získala voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun, tak musíš zodpovědět moji otázku, která zní: jsi připravená?
1: Ano.
0: V jakých situacích na silnici motorku nejčastěji přehlédneme a způsobíme dopravní nehodu? Buď za A, při tankování pohonných hmot, nebo za B, při dávání přednosti v jízdě, nebo za C, při parkování?
1: Za B.
0: Za B. Tak kdyby to bylo, když tankujeme, anebo když parkujeme, to by bylo hodně smutný, ale je to tak, za B je správně. Při dávání přednosti v jízdě, takže jakmile uvidíte motorkáře nebo motorkářku, řekněte si, hele, motorka, a hnedka zbystřete. Tobě je velká gratulace, přeju ti, abys na cestách jezdila co nejbezpečněji, no a děkujeme, že u toho může být i Evropa 2, tak mě vydrž na telefonu, domluvíme se v detailech, jak si cenu převezmeš, jo?
1: Dobře, děkuji moc, nashledanou.
0: Hezký den a šťastnou cestu, ahoj!
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele Motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele Motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
6: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Hezké středeční poledne vám přejeme, ladí vás Evropa 2, teď Káťa Říhová je připravená, pojďme do čerstvých zpráv na Evropě 2, pojďme na to.
1: Hezké poledne, průměrná mzda stačí aktuálně na hypotéku už jen v Ústeckém kraji. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou mzdou a většina lidí v Česku na ni nedosáhne. Například v Praze a Brně už by na hypotéku třípokojového bytu nestačily ani dva průměrné příjmy. Tržby i zisk francouzského luxusního módního domu Chanel se loni vrátily k růstu. Nové verze klasických kabelek, bot a sak přilákaly nové zákazníky, kteří tuto značku dosud nekupovali. Poptávka tak převýšila nabídku a zajistila firmě návrat k růstu. Provozní zisk stoupl o 5%. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Město Choceň na Orlicko-Ústecku opravuje autobusové nádraží. Do konce srpna budou autobusy odjíždět z náhradního stanoviště blízko náměstí. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav původního terminálu, který už byl zastaralý. Práce výjdou na více než 14 milionů korun. Dotace pokryje téměř 12 milionů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok k směrem ke čtvrtfinále. Duel proti Itálii začne dnes v 16 hodin a 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezení čekejte na silnici 23 v Rosicích na Brněnsku. Pracují tam silničáři a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, hlavně v Čechách, může být přechodně až zataženo. Během dne se budou objevovat přeháníky a ojediněle i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později večer bude ale jak srážek, tak oblaků ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči.

jsem pro vás vymyslel flashback, dáme si ho ale teď. Z Maxima muziky Miley Cyrus anebo Lenny, 5 minut po 12. Hezkou středu s Evropou 2.

0: budeme soutěžit. Nissan dlouhodobě přináší vozy, které propojují moderní technologie, bezpečnost a radost jízdy. Ať už jde o každodenní cestování po městě, rodinné výlety nebo delší cesty za zážitky, cílem Nissan je nabídnout řidičům spolehlivého partnera pro každý den. Aktuální letní nabídka je příležitostí vybrat si nový vůz Nissan výhodněji a získat k němu tankovací kartu zdarma. Dnes, jelikož je středa, soutěžíme o palivovou kartu v hodnotě 5000 korun. Pokud ji chcete, právě teď volejte sem do studia na 257 400 888. Mám otázku, jakmile ji zodpovíte, tak palivová karta za 5000 korun bude vaše. To by bral podle mě úplně každý. A já se ptám, dovolal se kdo? On anebo ona? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Zlatka.
0: Zlatko, zdravím tě, odkud konkrétně?
1: Já jsem stišnoval teď v práci v Brně.
0: Dobře, tak zdravíme na Moravu. Prosím tě, ráda cestuješ každý den autem do práce anebo ráda na rodinné výlety, na dovolený? Kam často jezdíš?
1: Tak do práce nejčastěji. No, ale jinak i na výlety ráda.
0: A nebo někam na návštěvu, podle mě navštívit někoho známého, babičku, dědečka, kohokoliv, to je prostě kre zaplacení. Tak, ale já nabízím palivovou kartu v hodnotě 5000 korun, tu by si brala určitě, a získáš ji, pokud zodpovíš moji otázku, která zní, jaké množství cestujících se vejde do prostorného interiéru Nissanu X-Trail? Tak dám ti na výběr, jo? Tak buď za A až 7 cestujících, nebo za B celý orchestr i z nástroji, nebo za C jen řidič a velmi, ale opravdu velmi malý pes.
1: Tak hodně váhám, ale myslím si, že by to mohlo být za A.
0: Za A. Váhala si správně a je to až 7 cestujících. Tak hnedka ten den se rozzářil v podobě 5000ové palivové karty, viď?
1: Samozřejmě.
0: Tak my tady na Evropě 2 doporučujeme, ty i vy ostatní se podívejte na nabídku Nissan, která je výhodná a ještě k tomu můžete získat tu tankovací kartu zdarma. Takže mrkněte se na to, my striktně doporučujeme. Tobě velká gratulace, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a zdravíme do Tišnova i do Brna do práce, jo? Měj se hezky, ahoj!
1: Děkuji, ahoj!

největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2

0: vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2. Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
13: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: Zpátky k muzice.
14: oba dvě.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

Každý den, vždycky kolem půl jedné, po obědě vzpomínáme na nějakou hezkou písničku a já si myslím, že mnohým z vás to třeba pomůže k tomu, abyste si zaspomínali a řekli si, co jste dělali, když tady ta písnička vévodila daným hit parádám. Dnes tomu nebude jinak. Takže Chris a Room for More a je to velmi nádherná záležitost. Takže pokud nemusíte, nepracujte, na chviličku se zastavte na ty 3,5 minuty a pojďme si to společně užít. Takhle to začíná. Evropa 2.

0: Rok 2006. Chris a Room for More. Další flashback zítra. Palais Royal anebo Peter Beach Projekt. Už za chviličku na Evropě 2. Evropa 2.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Připoutej se.
6: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
7: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
8: Chceme zabránit další válce.
6: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
7: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
11: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
14: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
15: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
2: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
15: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
2: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
15: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
2: Taneční skupina roku CZ.
16: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
17: Pigitábor na Monínci?
16: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
17: Tyjo, to bude super zážitek.
16: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

0: Ladí vás Evropa 2, Peter Bič projekt Hey Now, za chviličku Zayn, taky Linkin Park, anebo Emma Drobná. Na 13. hodinu připravujeme ty nejčerstvější zprávy. Já končím, předávám slovo Jindrovi, Jindra je připraven po 13. hodině a zítra, pozor, zítra se budeme taky věnovat projektu Hele Motorka. Myslete na to, když kamkoliv budete, kdekoliv, s kýmkoliv cestovat, zkuste se zaměřit na to, ať náhodou nedojde k nějakému neštěstí. Tak o to nám samozřejmě jde. Hele Motorka, kdybyste chtěli detaily na našich stránkách Evropa2.cz, anebo zítra opět si něco k tomu povíme ve vysílání. Tak hezkou středu vám přeju, Zbyškům všechno nejlepší, vám ostatním dobrou náladu, stále dobrou náladu s vaší odpolední Evropou 2. Maximum muziky.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
5: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Walkera, Faded.
12: Jo, Faded, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
16: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
17: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
18: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Pohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, Káťa má zprávy aktuální, pojďme tedy na ně.
1: Tak jdeme, krásné odpoledne. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze už dnes večer přijme muže s podezřením na nákazu ebolou. Ovšem je bez příznaků. Případ podle hlavní hygieničky pro veřejnost nepředstavuje žádné riziko. A to díky nastaveným bezpečnostním opatřením. O přijetí amerického lékaře rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Mluvčí nemocnice ubezpečila, že k dispozici mají špičkové ochranné vybavení a zkušený tým zdravotníků. Mladoboleslavská Škoda Auto po včerejší premiéře svého nového crossoveru Škoda Epic odhaluje i ceny. Nejdostupnější elektromobil této automobilky se začne vyrábět během června a začne se prodávat za cenu od 779 tisíc korun. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Město Choceň na Orlicko-Ústecku opravuje autobusové nádraží. Do konce srpna budou autobusy odjíždět z náhradního stanoviště blízko náměstí. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav původního terminálu, který už byl zastaralý. Práce výjdou na více než 14 milionů korun. Dotace pokryje téměř 12 milionů.
1: No a jdeme dál. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16 hodin a 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8 ve směru na 18. kilometru, ve směru na Prahu máme hlášené odstavené osobní auto, uzavírka pak komplikuje dopravu řidičům v Pardubicích ode dneška až do konce léta, neprojdete ulicí Mikulovická, probíhají tady práce na inženýrských sítích.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během dneška opět přibude kupovité oblačnosti s místními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak. Já jsem se s jednou přeháňkou dneska sám na svůj vlastní kůži už samozřejmě setkal na motocyklu. Bylo to nepříjemné.
1: Nepříjemné,
0: vletěl jsem do servisu, kam jsem jel na gumy a normálně jsem tam vletěl jak nějaký pirát silnic.
1: No.
0: A řekl jsem, chlapi, nezlobte se, přijel jsem také na hulváta, ale já jsem to ráno myl, já nemůžu si dovolit zmoknout dneska.
1: No jo.
0: Víš, takovýhle starosti Ježiš, třeba máme.
1: Starosti motorkářů.
0: To jsou starosti Ježiš, motorkářů, ne. Ale další tedy věcí je, že od rána už skutečně jsou dneska starosti s tou ebolou teda, jo. No. Víš, teď se jako se vezmi, Káťo, máme všechny ty obleky, všechno funguje, nebojte. A teď jenom nějaká malinká dírka, víš, to v obleku, to je normálně jako jak z filmu, víš, úplně. Ale nebojte se, je to všechno pod kontrolou. A samozřejmě speciální je i ten převozový ten, je to prostě v pohodě. Ale radši se vyhněte Bulovce třeba tak 5 km rádiusem.

0: Posloucháte Evropu 2 a já tu mám takový historický fun fact. Já jsem se trošku začet teď před tím vstupem, který jsem ještě nevěděl, jaký bude, o Čingis Chánovi. Jo, takový tedy velký šéfík, že? Z minulosti. Kde je dneska? Ale tenkrát byl velký šéf, to se musí nechat. On měl tedy na sklonku jeho života samozřejmě kolem sebe ty nejzásadnější lidi, ať už tedy politicky nebo vojensky mocný, tak samozřejmě rodinu, která teda byla hodně, hodně rozvětvená. Málo kdo byl takový Casanova jako Čingis Chán. Ale co je na tom nejzajímavější, jako to bývá vždycky u těch jako velkých lidí, když třeba zemřou. Podobný to bylo u Stalina vlastně. Bylo to i znázorněný v jednom filmu, si pamatuju, že vlastně on, když zemřel v té kanceláři, tak vlastně nikdo tam nechtěl vstoupit, protože vlastně se všichni báli, jako o svůj krk, jo, prakticky. A tak přitom tam docela leželo potom dlouho a s Čingis Chánem to bylo něco podobného, protože oni, když ho vezli na to místo jeho pohřbu, tak kohokoliv, koho potkali cestou, podle těch historických zápisů, samozřejmě nevíme, jestli to je pravda nebo není, ale spíš jo, protože Čingis Chán, tak normálně nechal frajer po cestě všechny ty lidi, kteří jako viděli, kam směřuje ten pohřební průvod, tak je nechal normálně, okamžitě zabili na místě, jo, ty jeho vojáci. A teď pozor, to bylo to nejzajímavější. Frajeři, co tedy připravovali už to místo toho pohřbu, ty taky pozabíjali na místě a následně všichni ty vojáci, kteří vlastně eskortovali tělo Čingis Chána na to místo a zabíjeli ty ostatní, tak ty sami byli taky zabity. A díky tomu údajně se vlastně neví dodnes, 800 let poté, kde je tedy hrob oficiální Čingis Chána. Vidíte? Tam se ještě umělo udržet tajemství. Dneska v této době už moc ne.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Tento týden v Kauflandu.
3: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
2: Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
13: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
14: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím bouře imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pěkný den, tady Evropa 2. Je super, že nás posloucháte, pakliže tedy třeba posloucháte i nějakou tu streamovanou muziku, tak jste se zcela jistě všimli toho, že Spotify změnilo logo a teď tedy to zase rozdělilo lidi na dvě party, jedna, který se to líbí, a druhá, který se to, co myslíte, nelíbí. To logo je tedy teď stvárněný jako taková blištící se diskokoule, jo, v zelený barvě, samozřejmě klasicky jejich logo zakomponovaný. Chudák ten grafik, musím říct. Opravdu chudák, protože začala být obrovská vlna tedy kritiky, a zase říkám obrovská, třeba jenom jako polovina lidí, jo, ale tím pádem je to obrovská vlna kritiky, že teda to původní logo bylo lepší a že prostě na těch iPhonech a dalších zařízeních, že to jako nevypadá tak hezky, že ty ikonky jsou všechny jako jiný a teď tady něco blištivýho. No, tak takhle prostě si vemte, sedíte, řeknete si, jo, konečně mám super job, dělám hlavní logo na pro Spotify, prostě teď se můžu projevit, jo. Vydáte to a prostě do týdne vás úplně všichni totálně, ale totálně prostě zadupou do země. Mimo jiné, teď jeden velmi šikovný tedy developer přišel s takovým nápadem, udělal takovou AI aplikaci, která jakýkoliv logo byste měli, vám umí udělat právě do toho blištivýho stylu. Do toho Spotify stylu, protože samozřejmě jsou i stoupenci tady tý jako grafický, tady toho grafického přístupu a naopak ty bojují za to, aby to logo zůstalo takovýhle, ale prý údajně podle Spotify ne, budou se vracet k tomu, co dřív. Ale tak na druhou stranu, že jo, když to neskusíte, tak se nic nestane, takže experiment dobrý. Jako celý Spotify prakticky je o tom i film, takže kdybyste chtěli vidět velmi zajímavý tedy biznisový nápad, kdy si prakticky všichni ťukali na čelo na začátku a podívejte, kde to je dneska, tak se zcela jistě podívejte tedy na ten film, jak vzniklo Spotify.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Tower z Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději bojůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

Posloucháte Evropu 2, teď dáme takovou trošku technologickou vlnu. Já jsem koukal, že Apple si nechal dát patent na sluchátka, takový ty větší přes uši, který prakticky mají schopnost už jako EEGčko prostě číst vlny mozkové aktivity. To neuvěřitelný, co? Mimochodem si to nechali patentovat v roce 2023, čili máme kolik, 3 roky od té doby, čili vývoj zcela jistě frčí na plný obrátky. Uvidíme, jak brzy něco přijde, či nepřijde. Na druhou stranu je to úlet, co? Takže věci, které byly dřív absolutně neuvěřitelné, přichází, nebo se stávají realitou. Vzpomněl jsem si hned na film od Spielberga, Ready Player One, nevím, jestli jste to viděli, to vlastně, jestli se nepletu, posledního film, a teď vlastně připravuje další záležitost, odhalení, myslím, se to jmenuje v českém jazyce, velmi, velmi jakoby zajímavá idea na Stevena Spielberga, on vždycky samozřejmě byl dost jako futuristický a i tak jako ty věci, které zpracovával vlastně v jeho filmech, tak měly posléze i případně nějaký potom dopad, že se to skutečně jako do nějaký části nebo míry stalo. Ready Player One je zářný příklad. Zcela si doporučuji, když se tady bavíme o technologiích jako takových. No, tak vidíte to. Za chvíli nebudeme muset nic. Jenom normálně myšlenkama budete ovládat ty věci. Teď jsem viděl mimochodem frajera, to bylo neuvěřitelný, jak byl před tím sympóziem těch lékařů, jak má ten Neuralink, jo. A on nějak urák teda ochrnul a podobně, bylo to neuvěřitelný. Jak normálně prostě ovládal technologie, prostě počítač a podobně, jenom myšlenkama. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak tomu nevěřím. Jsou to věci. Teď Thomas Robin na Evropě 2. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: Otázky, aby mě vyzdvihli, jak to potopili, Zarko.
6: Takže si psal ty.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: Jo,
10: faded, faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
14: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a jsou tu aktuální zprávy s Káťou Podrazkou. Pojďme tady na ně.
1: Krásné odpoledne. U Oseka na Rokycansku dnes havaroval do příkopu autobus s dětmi. Celkem v něm cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Některé děti už odjeli z místa nehody evakuačním autobusem. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění. Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jenom chlapců starších 9 let, kterým hrozí až 3 rány rákoskou. Singapur přes kritiku OSN dál uplatňuje třeba i trest smrti a přísně postihuje i drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvíkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Své postupy hájí tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: V Českém Krumlově začalo tento týden na části Vltavy omezení pro lodě, které řeku splouvají. Souvisí s opravami mostu, který vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidé kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dnes poznáme vítěze domácího poháru. O trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do finále dostali vůbec poprvé. Zápas začne v 6 večer a poprvé od roku 2019 se finále odehraje na neutrální půdě, a to konkrétně v Malšovické aréně v Hradci Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na D8 ve směru na Prahu. Za Novou Vsí dojedete do kolony. Na 13. kilometru se při nehodě převrátilo osobní auto. Na místě aktuálně zasahují hasiči. No a stále platí, že silnice číslo 35 je kvůli nehodě neprůjezdná. A to ve směru z Turnova do Liberce. Na 39. kilometru policie odklání dopravu.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Během dneška bude přibyde oblačnost s místními přeháňkami a ojediněle bouřkami, a to hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Jindra Ekl.
0: Tak to jsou nám krásné věci. My se za chvíli podíváme, kde je, Káťo, takový jako největší disbalans v rámci genderů. Tedy těch dvou, myslím, jako by a žena. Jestli vnímáte jich víc, tak samozřejmě pak nemůžeme sloužit, no. Ale někde, člověče, začíná být jako hodně, hodně málo chlapů. Fakt, je to nedaleko, ne? Člověče, tady v Evropě jsem nad tím byl překvapený sám, člověče.
1: Jako všeobecně, že jich tam mají málo, jo?
0: Mají málo, no, jo, no,
1: tak,
0: no.
1: No, nedostatek, no.
0: Nedostatek.
1: Já vím.
0: Je to
1: slýchávám,
0: muž.
1: Pod kamarádek to slýchávám.
0: Že jo, muž je nedostatkové zboží. Se můžeme zeptat, jako jaký kamarádky prostě, nebo jaký ty muže ty kamarádky hledají konkrétně, víš, co je tím, jako, co je tím problémem největším?
1: Spolehliví samozřejmě.
0: Jo, oni jsou nespolehliví, takže no. Oni chlapi jsou, ale jsou nespolehliví.
1: No, právě.
0: Ty bláho. Tak to za chvíli rozklíčujeme tady na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2 a v rámci dnešní kultovky, tedy návratu nostalgického do historie muziky, se podíváme do roku 2002, kdy zpěvačka Sandra přespívala, takový udělala cover tracku Such a Shame, což byl track od britský Party Talk Talk z roku 1984. Tohle je nahraný později, ale má to furt ten vibe. Pojďme si to dnes tedy připomenout v rámci kultovky na Evropě 2.

0: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Ačka jsou i v květnu.
0: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Na výhod a benefitu. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
5: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: televize právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
4: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
0: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a my jsme tady před chvílí nakousli takový téma genderový nevyváženosti, doslova genderový nevyváženosti, ohledně tedy toho, že v jednom státě Evropské unie je o mnoho víc žen než tedy mužů. Káťo, ty si
1: to je problém, no.
0: To je samozřejmě.
1: Pojďme se říct, je to problém.
0: Je to problém. Ono takhle, jo. Já přímo řeknu teda tu zemi. Jo. Je to konkrétně Lotyšsko. Jo. Já jsem řekl chybně, že to je Litva.
1: Aha, a ono je to Lotyšsko.
0: Je to Lotyšsko. V Lotyšsku žije přibližně 853 tisíc mužů a 983 tisíc žen tedy.
1: Aha.
0: Jo, takže o 130 tisíc osob je tam víc žen. Hmm. Co je zajímavé, je to tedy i v tom jako mladším věku, ale potom nad 65, to úplně chlapi odpadají totálně, protože tam jsou ženy zastoupeny dokonce jakože ve dvojnásobném množství.
1: Jo, takhle.
0: Takže po 65, takže vlastně ty důchody dneska, jak to prodlužujou, je to zbytečný, protože my stejně půjdeme.
1: No tak tam si najít jako partnera, tam to může být teda dost složitá záležitost.
0: Po 65, no to určitě, tak je ideálně kočka třeba. No. Ta je fajn samozřejmě, ale u nás to taky není o něm moc lepší, vej?
1: Není, já samozřejmě mám kamarádky ve svém věku, který jsou stále sami. No. Třeba jedna konkrétně mi říkala, že muži se nechtějí třeba úplně vázat.
0: Nechtějí se vázat. No.
1: Ale u ní je to dost specifický, protože ona má ráda svazování.
0: Počkej, opravdu, jakože jede to šibary a tohleto, jo. Jo, takhle, nechtějí se vás. No počkej, a kolik jí je ještě kamarád, se mi řekni jenom.
1: 35.
0: No to je právě ten věk.
1: Nejlepší věk.
0: No, věk super, ale problém je, že vlastně jakoby přebíráš, až to vlastně jako přebereš.
1: Jo.
0: Kamarádka, předpokládám, že už měla takový třeba dva velký vztahy, bych typoval.
1: Je to neznáte se?
0: No tady já mám jenom tu kouli křišťálovou před sebou, takže koule mi říká tady.
1: A čeká, že do třetice všeho dobrýho prostě, že kápne na toho pana božskýho.
0: No. Jak tady koukám do karet, spíš nekapne.
1: Takhle, do Lotyšska nepojede.
0: Do Lotyšska nepojede. Nový novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
3: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
2: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera a Spider.
6: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta hládé dlní.
0: Na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: To je opravdu nostalgie.
1: To
0: protože,
1: jo, viď.
0: Protože my se potkáváme opět po letech v éteru s Tomášem a Zorkou.
2: Ahoj, Jindříšku.
0: Ahoj.
1: Už jenom pamětníci a skuteční srdcaři, posluchači Evropy 2 pamatují na víkendová naše rána, na ano. Víkendovou ranní show, kterou ano. Jsme vysílali my tři v tomto složení. To přesně byly časy. To je 10 let, to je 10 let.
2: Je to 10 let, to je to.
1: To je 10 let, Tomíku.
2: Fakt je,
1: to je
2: hustý, no. A proč to vlastně zrušili tenkrát ten nadějný projekt, prostě víkendová ranní show Zorka, Jindra, Tomáš?
0: Stálo to prý moc peněz.
1: Pojďme dělat, že jsme to zrušili, my se nám nechtělo stávat.
0: No, bylo to jako super jinak. Všechno bylo super.
2: Ne, bylo to ale... být, aby ty lidi o víkendu stávali příjemně, ale zjistilo se, že nestávají radši vůbec.
0: To víš prostě, no.
1: No, ale to je život, to je život.
0: A ono vlastně, jak se to ještě obměnilo, víš, ta generace dneska těch mladých, oni jako nechtějí už vůbec stávat, že jo.
1: Nechtěj.
0: I ta práce, víš, jako že vlastně, no, jo, jasně. Peníze, ale práce moc odno. No.
1: A vstanou a jdou na branč.
2: To si připadám dost mladý tím pádem, jak to popisuješ. Dost podobně.
1: No, tak to jsme si vyjasnili už, proč toto trio nefiguruje dále v éteru. Ale ano, vlastně ano. Už zpátky ano, aspoň už. V rámci těchto předávání, vysílání.
0: No, ale kdo ví, tam zase začínáme, že?
1: Začínáme od nuly, musíme prostě ten potenciál jako využít.
0: Opět naplnit prostě.
2: Přesně
0: naplnit.
2: Tak.
0: Teď bychom to museli...
2: A proč víkendovou ranní show? Tam se.
1: Tak a teď je čas se rozloučit, Jindro.
0: No, já vám přeju moc hezký vysílání.
1: Děkujeme.
0: No, a těším ahoj. Se zase na zítra.
2: Já taky.
1: Ahoj. Tak ahoj.
3: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart. Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC6, blíž než si myslíte. www.oc6.cz.
6: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
7: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: 15.00 startuje odpolední show. Hezký den, Káťa Podraská a zprávy. Jste s Evropou 2.
1: A hezký den i ode mě. Odborníci dnes dokončí opakované měření hluku z dopravy na novém 10-kilometrovém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou asi za 6 týdnů. Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, a to včetně Česka a Slovenska. Doba bude zkrácená na 30 dnů. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Na Bruntálsku bude letní osvěžení na některých místech dražší. Zdraží se vstupné na Krnovské koupaliště. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek v areálu. Oproti tomu sousední Opava ceny v nové sezóně měnit nebude. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalový trenér Petr Vlachovský, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, se už do konce života nezatrénuje. Rozhodla o tom Unie evropských fotbalových asociací, která Vlachovskému zpřísnila trest z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S časem navíc počítejte na D8 ve směru na Prahu. Za Novou Vsí dojedete do kolony. Na 13. kilometru se při nehodě převrátilo osobní auto. Na místě zasahují hasiči. Čas navíc asi 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během dneška bude postupně přibývat oblačnost i přeháněky, ojediněle také bouřky, a to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se oblačnost zase rozpustí a bude jasno. Odpoledne naměříme teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
0: A my budeme soutěžit jako šílenci.
4: Je to tak?
0: Například čekáme na zvuk kávovaru, až se ozve, voláte 257-400-888 a třetí volající.
4: A čeká nás i kvíz, buďte s námi.
3: Evropa 2.

0: Česká republika 2026 a ochutnejte kávu z kávovaru Krups. Skvělý den začíná dobrou kávou a se značkou Krups si užijete přesně podle své chuti.
1: Ten poukaz je na automatické kávovary Krups, ale můžete ho využít i na novinku Coffee Crush od Krups a celý je to zaštítěný nejprestižnější modelingovou soutěží Omoda Elite Model Look Česká republika 2026. Proč o tom hovoříme právě teď? No protože, přátelé, už zítra 21. května začínají castingy v obchodních centrech v regionech České republiky a do soutěže se mohou přihlásit jak dívky, které by chtěly být modelkami od 13 do 23 let s výškou nad 170 cm, tak mladí muži, kteří by chtěli kariéru modela ve věku 15 až 25 let s výškou nad 183 cm.
0: Ano, končí castingy 27. května, proto neváhejte, pokud máte ambice stát se světovými modelkami nebo modelami, celými castingy nebo všemi castingy provede influencer a cestovatel a youtuber Martin Carev.
1: Je to tak? A podrobnosti můžeme ještě dodat na elitemodellook.com.
0: Třetí volající je Žaneta, která se dovolala na zvukový signál. Žaneto, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Žaneto. Tak soutěžní otázka tady sice není, ale jenom tak jako, ať to prostě není úplně zadarmo, tak nám řekni tři jména top modelek, se kterými bys šla na kávu.
0: Už to je těžký.
1: Dobře, tak stačí jedno, Ježíš Mariano, tak, no, tak jedno.
0: Takhle já ti prozradím, když tam řekneš i Zorka Hydová, tak nejenom polichotíš a zároveň jako jedno jméno si škrtneš.
2: Ale víš, že mě to napadlo.
0: Že jo?
1: No tak, Žaneto,
2: Žaneto,
1: výhra je tvoje.
2: Děkuji.
0: My ti blahopřejeme, Žaneto.
1: Oni ví, jak na mě ty posluchači.
0: Říká se tomu fouknout na pytel, jako to je lichotka, že jo, to se říká takhle. To se říká fouknout na pytlík, no.
1: Aha.
0: V tomto případě nevím teda, ale...
1: No právě, trošku neodpovídá. V pohodě, takhle, Žaneto, máš prostě kávovar, nebo respektive poukázku, jak s ní naložíš, to je na tobě, můžeš využít i na zmiňovanou novinku a tak.
0: Žaneto, chtěla ty se být někdy modelku, nebo seš modelka případně?
2: No určitě, se svýma 160 cm, myslím si, že...
0: Ale tak...
2: Že to vychází.
0: Ale tak to není zase tak málo 160.
1: Tomášku, je.
2: No.
1: To je málo, no.
0: Ale i mezi, mezi hobity jsou určitě modelky.
2: Jo, no, děkuji.
1: Ale na, to je hobbit, na elit pravda to nestačí.
0: To je hobbit, ale to je hobbit modeluk. To je zase jiná soutěž.
2: Jo.
1: Žanetko, já doufám, že tě tady můj nemístý kolega neurazil. Každopádně já doufám, že si užiješ kvalitní kávu. Gratulujeme ti k této výhře, měj se krásně.
0: Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: A my jsme si řekl hobbit modelu.
0: No to je speciální soutěž. Já ji zakládám teďka. My soutěžíme celý tento týden, tak kdo má zájem o kávovar nebo poukázku na kávovar od společnosti Krups, tak počkejte až do pátku, třeba se na vás usměje štěstí.
1: Držíme palce, Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Vy asi tušíte, že tato hudba je ze Star Wars, zejména vy fanouškové. A asi víte tím pádem bezpečně, že do kin přichází další film do této ságy, nebo do doplnění jako různých příběhů. Já už se ani neorientuju, jestli to jako je zasazený před to všechno, potom všem, nebo separát příběh.
1: To mi povídej, už je toho tolik, že člověk málo kdo se orientuje, skutečně jenom skalní fanoušek této hvězdné ságy.
0: Ale tentokrát to má zajímavý název Star Wars Mandalorian a Grogu.
1: Je to tak. A ode dneška vstupuje tento film do českých kin. A proto pro vás má Evropa 2 celý tento týden speciální soutěž, a to o 4 vouchery do sítě Multikin a 4 vouchery taky na popcorn, plus další samozřejmě dárky, které se vážou na tento film.
0: Je tam nějaká látková neboli plátěná taška do ruky,
1: taky lahé,
0: nebo přes rameno,
1: tričko.
0: No, to víš, jo. Takže kdo by chtěl tyto ceny získat, tak prosím vás, musíte v našem vysílání takzvaně vychytat speciální zvuk, který je jako ze Star Wars. Nepatří do vysílání Evropy 2, naznačím, já ho pustím, jo. Zní takhle.
1: Jakmile zazní, voláte 257-400-888 a věříme, že vašemu sluchu neunikne. Ale to není zdaleka všechno, je středa, tudíž soutěž ještě chvilinku počká. Dobrý je vědět, kdy volat, ale ještě teď si můžete chviličku odpočinout, protože v 15.30 nás čeká klasicky středeční kvíz, vyklepni zástěru.
0: Téma je český hokej, tak kdo má rád hokej, sleduje ho, tak si zahrajte už za 12 minut s námi.
1: Těšíme se.
0: Ať vás síla provází.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou

0: Beach pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, na žvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Hele motorka a hele další motorka, hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
6: Čapni, čapni, čapni do ruk.
5: Ve Smarty svůj herní notebook.
7: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
8: Yeah.
7: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
15: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
16: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: Hele motorka a hele další motorka, hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.

0: Jestli chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, vyklepni zástěru.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Už jsme dneska soutěžili o hodnotné ceny a hodláme v tom pokračovat. Teď je taková sportovní mezivložka, to je kvíz vyklepni zástěru s tematikou českého hokeje.
2: Je to tak.
1: No, my jsme tady s Zorkou to tak nějak zhodnotili, že český hokej není téma, které bychom oba dva nějak adorovali zásadně.
2: Což je teda jako zároveň ostrý říct takhle nahlas. Ne, pro většinu posluchačů, kteří třeba jsou zarytými fanoušky, tak asi jako nevstoupneme úplně na ceně.
1: Takhle ti to řeknu, já jsem samozřejmě jako fanoušek, jo, ale...
2: Takový ten příležitostnej.
1: Ten příležitostnej. Dřív jsem fandil pravidelně a furt, teďka nějak jako trochu omezuju.
2: S rodinnými povinnostmi se to hůř skloubí.
1: Nějak se to jako trochu odsouvá na druhou kolej ten hokej. Jo. A i dítě, jako, které spí, jako málo chápe, když zařveš gol třeba.
2: Chápu.
1: A žena to potom nechápe, taky zároveň se ukazuje.
2: I to chápu.
1: Takže pokud jste velkými fanoušky českého hokeje, tak dobře vám tak, protože vyhrajete možná dnešní kvíz.
2: No, jako konkurence opravdu není velká.
1: Rozhodně máte o dva soupeře méně.
2: Já budu číst všechny soutěžní otázky. Vás ale v tuto chvíli lákáme, abyste se přihlásili na Evropa2.cz, protože čekací místnost už je otevřená a 2 minuty nás dělí od startu kvízu, kde můžete, jak říkal Tomáš, excelovat, protože on si nám vítězství úplně dneska nevěří.
1: No, je pravda, že kdybych měl dát dohromady pár jmen z aktuálního výběru národního, reprezentačního, tak asi by to byl pár skutečně, jako dvojce.
2: Jasně, rozumím, no.
1: Možná 2 jména by dal dohromady.
2: Ale pojďme si říct, že na to, že jsem myslela, že jako odborníků na český hokej bude mezi našimi posluchači teda opravdu dost, tak nehrnou se úplně na dnešní téma.
1: No, máme ještě spoustu času.
2: Máme čas.
1: Máte ještě skoro 2 minuty, jak bylo řečeno, to znamená, že spousta času na to jít na stránku Evropa2.cz, tam najít odkaz.
2: Ale jo,
1: hele,
2: už to přibývá.
1: To rychle. Kliknout a potom už jenom vyplníte svoji přezdívku a hrajete, žádný komplikace, takže minuta a půl je hodně času.
2: Pokud nejste u telefonu, u tabletu, u počítače, já budu všechny otázky číst, abyste si mohli přesto zkusit svoje správné odpovědi, alespoň ve své hlavě. No a Tomáš, ten má samozřejmě tu zodpovědnost největší, protože v rámci kvízu vyklepni zástěru, to bude především o jeho znalostech a vědomostech.
1: Já jsem ale říkal, že já naplňuji jméno tohoto kvízu, aby to nebylo divný, aby to nebylo, jako, že zástěra vyhrává, kdyby se to jmenovalo, musel bych vyhrávat.
2: No,
1: tak to je vyklepni zástěru. Já mám nařízený vlastně prohrávat.
2: A vlastně už jakoby je jasný, že se to stane.
1: Ano. To už je
2: vlastně jako... je to pokyn pro naše posluchače.
1: Je to taková předpověď toho, co bude, ten název.
2: Rozumím.
1: Zejména dnes. Tak, přátelé, 10 soutěžních otázek, na každou z nich jsou 3 možnosti odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Základem je odpovídat správně a rychle. Čím rychleji odpovíte, tím více bodů máte.
2: Je to tak, ta rychlost je taky zásadní.
1: Zásadní.
2: A na tý občas troskotáme, to se člověk uklikne v té rychlosti. No.
1: Nejhorší je to, jste se možná zažili taky, když si myslíte, že jste celkem rychlí a nejste. To za A. A za B, když jako přemýšlíte a pak, když dáte správnou odpověď, tak stejně ztratíte spoustu míst, protože všichni ostatní měli více bodů.
2: Je to tak.
1: To je hrozný.
2: Míříme k 800 protihráčů, kteří jsou připraveni vyklepnout zástěru. Nicméně ono to tam vždycky dobíhá ještě po začátku kvízu, takže myslím, že i dneska se k té 1000 tvých soupeřů dostaneme.
1: Můžete se hlásit i v průběhu kvízu, už to asi na první, druhý, třetí místo nebude, ale na účast.
2: Tak pro tu srandu, že jo?
1: Sranda,
2: no, to víš, jo.
1: Máš mandat, čurina úplná.
2: Takže Evropa2.cz, přátelé, začínáme za pár vteřin, já už se připravuju tady, Tomáš taky, jdeme na to.
1: Já už jsem připravený dávno.
2: Ještě to jsou nervy. 3 vteřiny do startu, první soutěžní otázka teď. Kolik titulů mistrů světa získalo samostatné Česko od roku 1993? Za A3, za B5, za C7?
1: No, dobrý, no. Dobrý.
2: Kolik titulů mistrů světa získalo samostatné Česko od
1: roku... Dal jsem 5.
2: Já jsem dala taky 5, ale nebylo to 3?
1: Je to možné.
2: Je to 7. 7, jo.
1: 7.
2: Hele, první otázka, já jsem v šoku.
1: Ale první otázku vědělo nejméně z vás. Nejvíc se dávali 5 všichni soutěžící.
2: Jak si člověk rád přivlastňuje ten úspěch, to jsme ale šikovný, veď.
1: To jsme teda šikovný, no.
2: Sedmkrát, neuvěřitelný výkon.
1: No jo, první. Tak. Správná odpověď.
2: Jdeme dál. Kdo byl kapitánem českého týmu při zisku zlata na mistrovství světa 2024 v Praze? Za A David Pastrňák, za B Roman Červenka, za C Radko Gudas.
1: No, dobrý, no.
2: Kapitán v roce 2024.
1: Já myslím, že to bylo Červus.
2: Já si taky myslím, dal jsem Bčko, no, Roman Červenka.
1: Pastrňák byl asi, to ne. Co,
2: ale je to správně, no. Hele, podívej, Tomáši.
1: No.
2: Správnou odpověď zase.
1: Výborně, ale to věděli všichni teda.
2: Věděli, no.
1: To je nespravedlivý,
2: věděli,
1: proč to víte?
2: To, že to víte.
1: Vy zlí.
2: Jo, ošklivý posluchači. Tak. Jdeme dál, otázka třetí. Kdo z těchto hráčů není součástí letošní sestavy na mistrovství světa? Martin Nečas, Dominik Pavlát nebo Daniel Voženílek? No, a teď Baboráč, ty to víš.
1: A myslím si, že jsem si celkem jistý, že tam v té sestavě není Martin Nečas.
2: Ten tam asi není, viď?
1: Svého času ještě podle mě. Martin Nečas svého času ještě asi hraje, podle mě.
2: asi, no. No, tak to věděli taky
1: myslím,
2: skoro všichni.
1: Myslím tím FNAL teda, že hraje.
2: Já ti rozumím.
1: A nebo se to vyprdnulo dostat.
2: Hele, takhle, já svoje skóre dneska zmiňovat ani nebudu, to je ostuda. Koliká ty seš?
1: 342.
2: No, dobrý. Která z těchto zemí nepatří k našim soupeřům v základní skupině? Ježiši. Za A Dánsko, za B Itálie, za C Finsko.
1: Ježiši Kriste, já nevím.
2: Já dávám i tošku, jen tak prostě,
1: já protože... nevím, koho máme ve skupině, ale dával jsem Finsko.
2: Já dám i tošku.
1: To máme nějakou tu, co Švédy, Kanadu, ne?
2: Co já vím, Tomáš, že koukáš na mě, kdybych to měla vědět.
1: Hele, vidíš, no, Finsko. To říkám.
2: No, to máš správně zase, neuvěřitelný.
1: A to věděli všichni zase. Kromě tebe.
2: Kromě mě. Já už možná budu opravdu jenom číst. Ale se k tomu ani
1: já jsem
2: nějak...
1: přemýšlel tak dlouho, až jsem spadnul o 349 míst dolů přes správnou odpověď.
2: No, vidíš to.
1: To je přesně o čem jsem hovořil.
2: Teď to můžeš napravit.
1: Teď
2: proti komu hrálo Česko v finále na mistrovství světa v roce 2024? Kanada, Švédsko, Švýcarsko.
1: No jo, tak to si nepamatuju.
2: Já dávám Kanadu.
1: Já si myslím, že to byly Švýcarové.
2: Fakt.
1: No, ale, tak... no nevím, no.
2: No tak já nevím, bylo to Švýcarsko. Já jsem opravdu poslední, v tomto kvízu bych ráda konstatovala. Švýcarsko.
1: No, no.
2: Ale Kanada zlákala pár z vás, no, takže zlákala. Jo.
1: Já se posouvám zpátky na místo 339. Tak.
2: Dneska je to napínavý.
1: Dneska to je, no já jsem úplně napjatý.
2: Tak, pojďme na další soutěžní otázku. Kdo vstřelil vítězný gól proti Rusku na olympiádě v Nagánu? Za A Vladimír Růžička, za B Petr Svoboda, za C Robert Reichl.
1: No, teď jsem udělal chybu, si myslím.
2: Jo?
1: Teď jsem udělal podle mě chybu. Já si myslím, že to byl Petr Svoboda a dal jsem Robert Reichla.
2: Já jsem dal taky Reichla.
1: No, ale byl to Svoboda,
2: podle mě. Svoboda, jo. No, tak, no, bylo to Svoboda.
1: To jsem udělal strašlivou chybu.
2: No, obrovská chyba u nás obou.
1: Obrovská chyba. Zbytečná, já jsem to věděl, proč jsem dával toho Reichla.
2: No to mi řekni ty, proč to dáváš, když to víš.
1: Mě zlákalo to jméno úplně. Z toho míst
2: dolů. Bylo nějak sympatický.
1: No, Robert byl sympatický, vy.
2: No, tak.
1: Hokej hrál, tak plácal ten půl do brány.
2: Pojďme dál. Jak se jmenuje nejvyšší česká hokejová soutěž? Chance Liga, typ Sport Extra Liga, za C Národní Liga.
1: No, tak já doufám, že to stále stejné. A nebo se to změnilo, já doufám, že to je typ Sport Extra Liga pořád, ale není to Chance Liga už náhodou?
2: Mě se ptej.
1: Ne, dobrý.
2: Je to typ Sport Extra Liga, Bčko je správně.
1: Ne, nesleduji českou soutěž.
2: Tomáš se posouvá vstříc Bedínce.
1: Nahoru, prudce vzhůru. Ukaž, podívám se. O kolik? O 18 míst nahoru.
2: No, neuvěřitelné.
1: Nádhera.
2: Já jsem zase 20 míst od konce. To je taky úspěch.
1: Není to špatný.
2: Pojďme dál. Kdo z českého týmu dostal v posledním zápase na mistrovství světa proti Švédsku vyloučení 5 plus do konce zápasu? Za A Jan Ščotka, za B Tomáš Kundrátek nebo za C Dominik Kubalík?
1: To je naštěstí celkem jednoduchý, to oblétlo všechny informační servery. Já jsem to viděl ostatně. No,
2: jo, viděl, no, oblétlo. Viděl
1: jsem to. Mm-hmm. Ačko, Honzík Ščotku.
2: No jasně, to byl on.
1: Se pohřál na ledě asi 13 minut a šel zpátky do kabiny, do spršky.
2: Tak vidíš, docela si vedeš dobře, Tomáši.
1: No, Jan Ščotka, no. Takový krosček na krček, člověče, to zamrzí.
2: Tak o kolik tě posunulo ten Ščotka?
1: O 50.
2: O 50 míst kupředu.
1: Nahoru. No. 369, první místo Honza, to je Honza Ščotka asi zřejmě.
2: Kdo je maskotem mistrovství světa ve Švýcarsku?
1: To nevím.
2: Za A Kozel Herman, za B Kráva Kuli, anebo za C Ovečka Miley?
1: Miley Cyrus.
2: Toto ovečka, nebude, to vím jistě.
1: Ovečka to nebude, kozel to taky není, podle mě to je kráva kůly.
2: Já jsem dala tu ovečku, co? Teda mně se líbila ovečka.
1: Ovečka a krávy, no. Švýcarsko, ne, co?
2: Asi ovečka.
1: No jasně.
2: No, to víš, že... Co já vůbec se snažím tady. Já se tady vůbec snažím, ale ovečka kolik zlákala, ale soutěžících, ale taky se jim líbila představa ovečky.
1: Líbila, no. Já se dostala na místo 323. Bugis 4 první aktuálně.
2: Poslední otázka před náma. Pojďme. Jaký song zazní od roku 2024 na stadionu, když Češi na mistrovství světa střelí gól? Hola hoj, za B Vysoký Jalovec nebo za C Adží Duchové?
1: Párkrát jsem byl na stadionu a zněl tam Vysoký Jalovec často. Adží Duchové taky a hola hoj taky. A je to hola hoj, no.
2: Hola hoj.
1: To jsem nedával, bohužel.
2: Nevadí. Pojďme to už uzavřít, město není dobře.
1: Město je jako těžko.
2: Pojďme, město je taky těžko.
1: No. Ale 360. místo, no.
2: No, hele, pěkný. Můžu se nevyjadřovat ke svému umístění.
1: A to řekni z roku, ať...
2: 898.
1: Je to hezký.
2: Takhle opravdu jsem jako nedopadla už roky. Je vidět, že český hokej.
1: Ale máš s hokejem spoustu společného. Na ty otázky si čuměla jako puk.
2: No tak to.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníků v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trz.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ. Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky

0: předat Tomášovi maminky je třeba.
1: Je.
0: Tím se řídíme na Evropě 2.
1: Zorinka, 34 let. Kolik je? 35 let?
0: 35. Je. Ale, nech, ale chtěla jsem tak mě mlčet. Proč to měnil?
1: Vytáčím, promiň.
2: Ano, ano.
1: Čau, Matice.
0: No dobrý
2: ahoj.
0: Den.
2: Ahoj, tak jak se máte?
0: My dobře, co vy?
1: Jde to?
2: Jo, já se mám docela dobře, hele. Ale poslouchejte mě, já jsem ti zapomněla říct, já jsem si všimla jednoho poznatku docela důležitýho.
1: No, tak jsem s ním.
2: Když vždycky spolu jako mluvíme, tak si představ, že já si vždycky jako pak uvědomím, kolik já udělám práce jako během toho našeho rozhovoru.
0: Jaký máte pocit?
1: Jaký práce?
2: No, tak já jako tady chodím po bytě, držím ten telefon, jo, a zkontroluji vždycky prostě parapety, tak to už jsou poličky.
0: Jo, takhle.
2: A tak, že vlastně já udělám strašně moc práce v tu chvíli, když spolu hovoříme.
1: No, tak blbý
2: a to
1: je...
2: se původně seděla na gauči vždycky.
1: Blbý je, že vlastně to je jediná doba, kdy pracuješ opravdu, takže
0: tak,
1: ti musíme volat častěji, no.
0: Já jsem se bála, že máma považuje za práci ten telefonát, tak se mi ulevilo.
2: Ne, to ne. A pak, když to položíme, tak mám další. Že vždycky, když to položíme, tak já si uvědomím, že vlastně jako já se přistihnu, jak mluvím sama se sebou.
1: Mm-hmm.
2: Ale potom se tomu obě dvě smějem. To je na tom to nejhorší.
1: Jo.
0: A to je ten příjemný rozdíl mezi tím telefonátem a tím, co se děje potom.
1: Matko, jak tě poslouchám, tak jsou dvě možnosti. Buď to si už ty léky vzala, sis, anebo jsi si naopak nevzala. Tak prosím tě, teď nevím. No, no, no.
0: Tak já bych to ukončila, ať si to nepokazíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Naschledanou.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
5: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
7: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, od Alena Walkera, Faded.
8: Jo, Faded, Faded.
12: Ale kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
14: Pojďte to zjistit k nám.
13: Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
14: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
15: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: I po 16. hodině má pro nás Káťa Podrazka aktuální zprávy, tak hezké odpoledne všem s Evropou 2.
1: Krásné odpoledne. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze už dnes večer přijme muže s podezřením na nákazu ebolou. Je bez příznaků. Případ podle hlavní hygieničky pro veřejnost nepředstavuje žádné riziko, a to díky nastaveným bezpečnostním opatřením. O přijetí amerického lékaře rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Mluvčí nemocnice ubezpečila, že k dispozici mají i špičkové ochranné vybavení a zkušený tým zdravotníků. Mladoboleslavská Škoda Auto po úterní premiéře svého nového crossoveru Škoda Epic odhaluje i ceny. Nejdostupnější elektromobil této automobilky se začne vyrábět během června a začne se prodávat za cenu od 779 tisíc korun. Ke konci roku pak do prodeje půjde i základní verze a ta bude stát kolem 619 tisíc korun. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: V Českém Krumlově začalo tento týden na části Vltavy omezení pro lodě, které řeku splouvají. Souvisí s opravami mostu, který vede z města směrem na Větří. Do 19. června proto musí lidé kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovenskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne za 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D3 mezi 135. a 136. kilometrem ve směru k rakouským hranicím. Potkáte tady silničáře, v tunelu je zúžení vozovky. Komplikace pak máme hlášené taky na D5 mezi 72. a 71. kilometrem ve směru na Prahu. Levým pruhem tady neprojedete.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kde bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, během dne místy přehánky. Večer pak očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
4: A až se ve vysílání ozve zvuk jako ze Star Wars, tak soutěžíme ze Star Wars.
5: Je to vlastně hrozně jednoduchý. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dnes vstupuje do kin Star Wars, Mandalorian a Grogu.
1: Ano.
0: Je to vždycky zní jako mandarinky v Grogu.
1: Tak ono to je podobný.
0: Jo.
1: No. A možná i ten pocit z toho filmu bude, jako když si dáš mandarinky v Grogu.
0: Já jsem tady četl, o čem to zhruba je, tak prosím vás, zlé Imperium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniká republika, nebo vznikla, pardon, se snaží chránit vše, co povstalci bojovali, za co jo?
1: Já
0: to dokážu ani přečíst. A proto požádala
1: o pomoc... Písmem.
0: Je to malinkatý. Legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina. Hraje ho Pedro Pascal.
1: No tak to jsem tím si ale měla začít, to je jasný, že jo.
0: A jeho mladého učeníka Groga.
1: Podle mě, kdyby si řekl v první větě, že tam hraje Pedro Pascal, tak už si nemusel ani pokračovat a nalákal si i ty, kteří třeba doposud Star Wars úplně neholdovali.
0: Hraje tam také Sigourney Weaver, takže je super, takže no to, jako, to je našlapaný.
1: Jako úplně.
0: Mandalorian a Grogu bude teda asi zřejmě co oblíbený.
1: Kvalitní podívaná, která do českých kin míří už od dnešního večera, takže vy už v podstatě někteří z vás, možná už první diváci, už sedí v kinosálech a vy můžete být další. Ale proč o tom mluvíme? Protože nejenom, že samozřejmě jsme partneři, ale máme pro vás také soutěž. Vy jste měli za úkol vychytávat ten specifický vesmírný zvuk v našem vysílání, to se podařilo a ceny tady čekají na někoho z vás.
0: Máme 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a potom 4 vouchery na popcorn do sítě Skin Cinestar a navíc tomu máme ještě tričko, lahev a speciální tašku.
1: Je to tak.
0: A třetí volající je Ondra. Ondro, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím vás.
1: Ondro,
2: ahoj.
1: Popiš nám, jaký je tvůj vztah k Hvězdným válkám.
2: Jo, Hvězdní války. To byl film, na který mě můj táta vzal, když jsem byl v první třídě na základce.
1: Bože.
2: Na epizodu 1, ne na ty původní vlastně. Mm-hmm. A od té doby to úplně miluju. Mám dokonce doma i světelný meč, plně kontaktní, takže...
0: Nekecej.
1: Já jsem trošku
2: jo,
1: doufala.
2: Jo, i ve 33 to miluju.
1: Já
2: to
1: jsem doufala, že se nám dovolá přesně někdo takovej, protože podle mě komunita kolem Star Wars je opravdu komunita, že ty lidi to milují a je to vlastně něco jako sekta.
0: To jo. A nedávno vlastně bylo, nedávno bylo 4. května, že jo, tak to je vlastně váš den, že jo, milovníku Star Wars.
2: Ne, yeah, may the fourth be with you.
0: Jo, je to tak, no. No a co na to, co na to přítelkyně, na ten světelný meč, to mě zajímá, ještě promiň.
2: No, já jsem si to objednal s kamarádama v hospodě, když u toho nebyla.
0: Jo.
2: A pak už to nešlo zvrátit, no.
1: A co jsi chtěl říct dokonce?
2: Dokonce, jak bylo sčítání lidu, tak byla vlastně i taková jako... akce, že lidi si do vyznání psali jako vyznání Jedi.
0: Nekecej.
1: To je tak, skvělý.
2: A prej jich bylo jako docela dost.
1: To je geniální.
2: Nevím přesně kolik kecal bych, jestli to byly desítky nebo i 100 000, jo, možná.
1: To já mám úplně hřejivý pocit z toho, že se nám dovolal opravdu fanoušek, srdcař a tudíž tedy s úsměvem na rtech ti předáváme všechny ty výhry, ať už vouchery do sítě Multikin Cinestar, i vouchery na popcorn, ale i všechny ty dárky v rámci merče.
0: Mimochodem...
2: No tak to mám obrovskou radost.
0: Blahopřejeme. A Ondro, ty se v tom takhle vyznáš. Mandalorian a Grogu, to je tedy pokračování, nebo to je... Je to tak, že to pokračuje ta sága?
2: Je to už po... Je to vlastně po epizodě 6.
0: Aha, jasně.
1: Jo, jo.
2: Je to potom hlavním kánonu vlastně, je to až potom, co se Jediové jako znovu vlastně vracejí a ten Grogu to je vlastně další z postav, která ovládá tady tu jejich sílu a vlastně tam...
1: No a teď mi řekni, Ondro, s jakým pocitem jde fanoušek tvýho formátu na další nový film do kina? Já předpokládám, že tam jsou obrovské očekávání, ne?
2: No samozřejmě, že jsou, no. Já od té doby, co to má jako v Disney, tak už mě to za stolik, jako už mě to za stolik nebere. Já miluju ty starý vlastně, ty Lukasovský, ale Mandalorian je jeden jako ze seriálů novějších, který vlastně jsou opravdu výborný. Takže si myslím, že budou pokračovat i v tom filmu, takže se na to moc těším.
0: Je to od Lukasfilm, to znamená, že to asi bude splňovat ty parametry.
2: Je to tak, ale už to koupilo Disney vlastně.
1: No každopádně, my ti gratulujeme, užij si film a víš, jak to je s tím očekáváním, ale já věřím, že u tohoto filmu nebudeš zklamán.

0: Určitě ne, no minimálně jsem velice rád, že jsem se i dovolal, takže mám velikánskou radost, nikdy se mi to vlastně nepovedlo.
1: No tak krásný.
2: Jak se líbí, bohužel pro tebe neplatí jako pro Zorku, že stačí, aby tam byl Pedro Pascal, jedno, co se děje v tom filmu, ale... Tak ať se ti líbí. Já taky vlastně. Tak ať se ti líbí, přestože nejseš fanoušek rázu Zorky Hejdové.
1: Tak. Měj se krásně, Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky se mějte, ahoj, ahoj.
1: No a soutěží se na Evropě 2 v celém týdnu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a já se chci bavit o randění.
1: O randění, Ježíši Kriste, tak tomu ani jeden z nás už dávno nerozumíme, Zorko.
0: Ale proto já se stýkám se single lidmi, abych věděla, jaké trendy v randění stále jsou.
1: Ty máš kolem sebe nějaké single lidi?
0: Mám kolem sebe single kamarádky.
1: To není dobrá známka.
0: A ty mě zasvěcují do tajů moderního randění.
1: To je zajímavá vizitka jako single kamarádky. A kolik je kolem tebe takhle
0: single?
1: Pět?
0: No.
1: A proč jsou takhle svobodné?
0: Ježišmarja, tak nenašla ještě toho pravého, Tomáši, co to je za debilní otázky?
1: Zatím byly sami levý, jo.
0: Byly levý, no.
1: Dobře.
0: Každopádně, já jsem chtěla mluvit o trendu ranklabů a speed datingu. Já jsem totiž zjistila, že do Prahy, kromě toho, že samozřejmě ranklaby, ty už tady fungují pár let,
1: to
0: že
1: nevím, tady co jasný. To je vůbec.
0: Počkej, ty nevíš, co jsou ranklaby?
1: Já znám speed dating, že to je takový to točení se v tom kolečku, že máš minutu nějak oslovit tu ženu.
0: No, ale takhle už to dávno nefunguje. To jsou právě mnohem sofistikovanější verze toho speed datingu. A ranklaby jsou jedna z možností moderního randění, jo.
1: Vůbec nevím, co to je ranklab, člověče.
0: Poslední éra, kterou ty si jako muž, který randil, zažil, byla Tinder, že jo.
1: Hele, já si představuju jako ranklab něco podobného, jakože když se ti ta holka nelíbí a vůbec, tak vezmeš ho na ramena a utečeš.
0: Ne, Tomáši, ale jsi blízko. S běháním to pochopitelně má co dočinění, ale ranklaby jsou kluby, které sdružují v podstatě, nebo komunity, které sdružují běžce.
1: Já myslím, že běhny.
0: Jenomže já jsem zjistila, že ranklaby už dávno neslouží jenom k tomu, že najdeš lidi se stejnou zálibou, který si chodí vyběhnout. Oni ty speed datingy probíhají normálně v těch ranklabech.
1: Aha.
0: Chápeš, že ty jdeš vlastně, jsou přímo i ranklaby určený pro single lidi, což já jsem vůbec netušila.
1: Ty běháš a u toho mluvíš rychle a střídáš se nějak.
0: No jasně.
1: A jak můžeš mluvit prostě, u běhání?
0: No to je tak. A teď jsi mi přesně nahrál. A já říkám, jak můžu se seznamovat?
1: Počkej.
0: Já teda ne, ale jak se může člověk seznámit v ranklabu, když vybíhám? Už po třech minutách
1: Zorko,
0: já ztrácím schopnost mluvit.
1: Zastav. Proto jsou tak úspěšní ty ranklaby, protože nemluvíš. To má největší.
0: Možná, že jo, no.
1: Největší úspěšnost.
0: A pak doma je frajer překvapený.
1: Nic neříkej, pojď běhat.
0: A pak doma, ty ona nezavře pusu, co se stalo?
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Hele motorka a hele další motorka, hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
12: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
11: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: Právě

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme se bavili o seznamkách. Zorka vytáhla pojem run cluby. Já jsem si uvědomil, že jsem takový run club asi jednou viděl.
1: No jasně.
0: Kdy se setkává asi jistá skupina lidí a chodí spolu běhat.
1: Jasně.
0: Je to tak?
1: Ano. A právě některé run cluby jsou určené pro single lidi, jak jsme říkali, a probíhá na nich ten speed dating. To znamená, spojíš příjemný s užitečným. Ty si to sice vtipně zakončil, ten minulý vstup, ale já jsem si říkala, že to opravdu jako má něco do sebe, jo. Protože dobrý, tak sice jako si toho moc při tom běhu asi neřekneš, ale na druhou stranu vlastně se ukážeš tomu partnerovi potenciálnímu úplně v tom syrovém stavu.
0: Ufuněná.
1: No, tak
0: hlavně
1: jako,
0: flastňáka, že?
1: Jo, tak to je...
0: Ukážeš mu vlastně to tělo,
1: tak, takhle jsem neuvažovala.
0: Je to bez jakýchkoliv záhybů látky, aby vlastně nebyly žádný možný skrýše.
1: Dobře, tak můžeme i toto brát jako benefit. Já jsem jako myslela spíš, že se mu ukážeš tý naturální verzi, že jo, ufuněná, teď já jsem vždycky celá rudá po hodině běhu, takže vlastně už můžeš to potom jenom tunit, chápeš?
0: Jasně.
1: Že vlastně pokud se mu líbíš takhle, tak víš, že cokoliv už dalšího jako je v pořádku.
0: No ale já jsem viděl několik žen, které chodí i na běhání nalíčený a jsou takový upravený.
1: Jo, no,
0: že to není jako naturální.
1: Ten make-up, máš rozmazan ty oči, já nevím. No tak možná běhají elegantně než já. No,
0: tak možná jsou už jako vytrvalejší než ty, že ty, jak seš taková celá upocená, jak říkáš.
1: Jsem celá upocená, no.
0: Že se vyběhneš a stává se tebe taková jako kulička potu v podstatě.
1: Je to tak, kulička potu, děkuju Tomáši.
0: Kdybyste šli někde si,
1: já jsem kulička potu,
0: kde si kolem Plzně a viděli si takový jako na zemi takovou stopu mokrou takhle.
1: Tak já jsem
0: to byla Zorka běhat. Jo,
1: jo. No ale počkej, já jsem chtěla mluvit
0: před vámi,
1: o tom, že to není jediný trend, který už v Praze rezonuje, protože teď konečně do Prahy došel i nový trend party workoutů.
0: Party workoutů.
1: Prostě ta generace Z, jak moc,
0: co to je?
1: No jak moc oni nepařej, tak oni si vymysleli party workouty. To znamená, že
0: v pátek
1: přesně večer, místo aby si šel se božrat do klubu, tak jak jsi zvyklej, Tomáši,
0: no,
1: nebo do hospody.
0: Já jsem hrozně zvyklý chodit v pátek večer, jsem úplně zlýskat strašně.
1: Tak místo toho jdeš prostě na party workout, to znamená, že tam DJ, hudba, tohle, a prostě máš cvičení.
0: To hekáš, to s činkama.
1: Hekáš s činkama, normálně máš klasický workout, ale prostě jsou tam lidi, baví se u toho, pak potom si můžeš dát nějaký třeba nealkodrink, asi víš, a jdeš dom.
0: To je jako to je docela zajímavý, no, musím říct.
1: To prostě ty generace žijou úplně jinak, Tomáši.
0: A takhle se seznamujou tam.
1: Takhle se i seznamujou, je to fascinující. No, to už nejsou začátky, jako že ti někdo drží vlasy, prostě když zvracíš a pak je z toho láska
0: ne,
1: na celý život.
0: To taky zvrací, ale dali jsme si doma 16 proteináků a pak mi musel držet vlasy, protože jsem se fakt pozvracel, to bylo hrozivý, jako, ale krásný zážitek.
1: Takhle to funguje.
2: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Ale ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar na zkat.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera, Three Faded.
10: Jo, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
11: Já bych si přál,

0: hrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady mám takový pořekadlo, nebo respektive takovou moudrost, která se mi moc nelíbí. Mm. Je o mužích a o ženách.
1: Ano.
0: Vlastně se mi vůbec nelíbí.
1: No tak jsem s tím, myslím, ať můžu to souhlasit nebo to rozporovat.
0: Myslím, že by to nemělo ani zaznít, aby to náhodou někdo nevzal vážně.
1: Až takhle, jo. Dobře, takže upozorňujeme, že to je prostě úplně mimo.
0: Je to, podle mě to je mimo, ale je to taková jako moudrost asi ze světa bohatých a vlivných, respektive aha, něco na způsob toho, že muž je hlava rodiny a žena je krk, který tu hlavu otáčí.
1: A to je pravda.
0: Takový podobně nesmysl, právě.
1: Oni, to je pravda. Ale, tak povídej.
0: Tady píšou, jo, že žena, která se neptá na peníze nebo nechce peníze, no, tak skončí s chudým mužem. Protože jedině to, že žena chce, pomůže peníze a ptá se na ně, tak muže motivuje k tomu, aby je doopravdy měl.
1: Mm-hmm. Tak to je blbost.
0: No, uznej.
1: No, to je blbost.
0: To je blbost.
1: To je blbost.
0: Jakože vlastně ten,
1: že jako když máš nenáročnou manželku, tak nemá vlastně ten chlap motivaci jako přesně makat a budovat si kariéru, jo.
0: Já si myslím, že bych to doplnil, jasně, žena má možná se ptát na peníze, chtít, pomůže peníze, aby ho motivovala, ale on jí ty peníze pak nemá dávat, aby se motivoval jí.
1: To taky není pravda.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
3: Připoutej se.
4: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
5: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
6: Chceme zabránit další válce.
4: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
5: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
2: Na Evropě 2.
16: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
17: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
18: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
17: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alana Walkera Three Fighters.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť
20: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: 17. hodina, jsou tu zprávy a s nimi Káťa Podraská. Tak hezké odpoledne z Evropy 2 a odpolední show.
1: Krásné odpoledne. Letošní testy Cermatu z matematiky byly podle dat jednodušší než ty loňské. Páťáci, sedmáci a devátáci tak dosahovali více bodů. Naopak obtížnost češtiny je v posledních letech podobná. Grafy také ukazují, že v Praze měly všechny tři ročníky vyšší počty bodů než ve zbytku Česka. Přesto se ale v hlavním městě dostalo na střední školy nejnižší procento uchazečů. Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jenom chlapců starších 9 let, kterým hrozí až 3 rány rákoskou. Singapur přes kritiku OSN dál uplatňuje třeba i trest smrti a přísně postihuje i drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvíkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Své postupy hájí tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: První dřevobetonový most v Pardubickém kraji začne sloužit řidičům ve druhé polovině června. Stavby začaly loni na podzim. V současnosti dělníci s pomocí jeřábu usazují jednotlivé části mostovky. Pokud se technologie osvědčí, bude se využívat i na jiných místech v regionu. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
1: Dnes poznáme vítěze domácího poháru. O trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Mol Kapu, Slezané se do finále dostali poprvé. Zápas začne v 6 večer a poprvé od roku 2019 se finále odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavírka komplikuje dopravu řidičům v Pardubicích. Ode dneška až do konce léta neprojedete ulicí Mikulovická. Probíhají tady práce na inženýrských sítích. Ze stejného důvodu je pak uzavřená třeba taky ulice Žernovská v Praze.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, během dne místy s přeháňkami. Večer pak očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: A za chvíli se budeme bavit o zadku.
4: Prosím.
0: Ano, o zadku.
4: Koumím?
0: Ne, o koalím zadku.
4: Dobře.
0: Ale pak.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Kdo z vás někdy viděl koalu?
1: Jako zvíře.
0: Jako zvíře samozřejmě. Ne, ve volné přírodě u nás nejsou, Zorko, pozor.
1: Já to vím, no, že u nás.
0: Pozor.
1: Já jako vím, že jsem blondětá a občas máš u mě pochybnosti, ale takhle daleko nejsem.
0: Byť se ve zvířatech jistě hodně vyznáš, protože ano. Máš boty ze zebry, teďka nějaký leopardí nebo co to je.
1: Jo.
0: My už ti říkáme s kolegama tady Zorka, jakože jsi jako hodně zaměřená na zvířata.
1: Vtipný.
0: Zorka,
1: jo,
0: ne Zorka.
1: Chápu ten for.
0: Chápeš, jakože jde o Zorka.
1: Dokonce i tenhle vtip chápu.
0: Jo. Tak možná nevíš o koalách, že mají v zadní části těla na zadku speciální polštářek.
1: Polštářek.
0: Jakoby chrupavku. Něco na způsob paměťové pěny to popisují.
1: Aby si jim hezky sedělo.
0: Protože oni pořád sedí na větvi.
1: No to
0: oni
1: je
0: i spějí na té větvi. Takže oni se vlastně zapasují ten zadek do té větve, jako paměťovou pěnu, a tím pádem se tam dobře držej a pohodlně se jim spí na té větvi celou noc.
1: Ale já vlastně nevím, proč se nad tím tak rozplývám, ona to není žádná super schopnost. Já vlastně od porodu mám ten polštářek taky a taky se mi hezky sedí.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Tento týden v Kauflandu.
4: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
8: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
9: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
10: Yeah.
9: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Hokejoví příznivci. Fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Připoutej se.
14: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
15: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
16: Chceme zabránit další válce.
14: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
15: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
18: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce opalivovou kartu nabitou na 20 tisíc. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
19: Teď se fotím já!
20: Řekni Epet!
21: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
20: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
21: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
22: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Středa Tomášovi maminky je třeba.
3: Je.
2: Tím se řídíme na Evropě 2.
3: Zorinka, 34 let. Kolik je? 35 let už.
2: 35. Je. Ale chtěla jsem tak mě mlčet. proč to měnil?
3: Vytáčím, promiň.
4: Ano, halo.
3: Čau, Matice.
2: No, dobrý
4: ahoj.
2: Den.
4: Ahoj, tak jak se máte?
2: My dobře, co vy?
3: Jde to.
4: Jo, já se mám docela dobře, hele. Ale poslouchej ty mě, já jsem ti zapomněla říct, já jsem si všimla jednoho poznatku docela důležitýho.
3: No, tak jsem s ním.
4: Když vždycky spolu jako mluvíme, tak si představ, že já si vždycky jako pak uvědomím, kolik já udělám práce jako během toho našeho rozhovoru.
2: Jaký máte pocit?
3: Jaký práce?
4: No, tak já jako tady chodím po bytě, držím ten telefon, že jo, a zkontroluji vždycky prostě parapety, tak to učstvou poličky.
2: Jo, takhle.
4: A tak, že vlastně já udělám strašně moc práce v tu chvíli, když spolu hovoříme.
3: No, tak blbý
4: je... A to jsem původně seděla na gauči vždycky.
3: Blbý je, že vlastně to je jediná doba, kde pracuješ opravdu, takže
2: je to tak, já
3: ti
2: jsem
3: musím
2: se bála,
3: volat častěji, no.
2: Já jsem se bála, že máma považuje za práci ten telefonát, tak se mi ulevilo.
4: Ne, to ne. A pak, když to položíme, tak mám další. Že vždycky, když to položíme, tak já si uvědomím, že vlastně jako já se přistihnu, jak mluvím sama se sebou.
3: Mm-hmm.
4: Ale potom se tomu obě dvě smějem. To je na tom to nejhorší.
3: Jo.
2: A to je ten příjemný rozdíl mezi tím telefonátem a tím, co se děje potom.
3: Matko, jak tě poslouchám, tak jsou dvě možnosti. Buď to si už ty léky vzala, sis, anebo si naopak nevzala. Tak prosím tě, teď nevím. No.
2: Tak já bych to ukončila, ať si to nepokazíme.
3: Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
2: Naschledanou.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
4: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
3: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
5: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, my se budeme loučit, středa je za námi,
1: ano.
0: Byl kvízek, byla soutěž,
1: bylo to
0: všechno
1: hodně.
0: Jsme to zvládli. No.
1: Zasmáli jsme se, vej, Tomáši.
0: No tak, byly tady i úsměvný místa, to je pravda.
1: Ne, úsměvný, vtipný, ne, snad.
0: Jo,
1: no, tak. Už, že jo, mně to přišlo.
0: Asi dobrý. Jo, asi jo. Já tady ještě koukám, co bychom mohli vám, posluchačům, říct se zajímavého. Tady listuju svojí databází různých zajímavostí ze světa.
1: Tomáš se pravidelně nosí do práce šanony, kde má normálně, to je fakt jeho databáze prostě všech zajímavostí ze světa. To se málo ví, že on má celou složku na každýho.
0: Ale tady koukám, že jedna známá tyčinka čokoládová, jo, tak v Americe udělali speciální edici obalů na ty tyčinky, kam když dáš mobil, tak on to odstíní signál, aby se byl jako offline.
1: Prosím.
0: No, normálně je to ta tyčinka, taková placatá, že jako sušenka v podstatě čokoládová.
1: Tak řekni název, ježiš, musíme být konkrétní.
0: KitKat.
1: Dobře, no.
0: A ty udělali v Americe speciální edici, že když to sníš, zůstane ti ten obal,
1: no.
0: Do toho obalu můžeš vložit mobilní telefon a on ztratí signál, aby se byl offline.
1: No prosím tě.
0: Jako nechápu,
1: proč to dělala.
0: No tak nechápu, proč to dělají, že stačí dát jako vyletadlo nebo vypnout telefon, že jo? A to, proč strkat do obalu od sušenek?
1: Tomáš, je tvoje databáze všech zajímavostí světa teda neposkytla úplnou perlu.
0: Fakt, to je pravda.
1: No, to rozná kravina. Jak říkám, projdi si ty šanonky znova. A zítra znovu a lépe, jo.
0: Dobře, já se omlouvám, že jsem vás urazil touto zajímavostí ze světa.
1: Zbav si ty šanony, bez tak to tady zavazí v celém studiu. A zítra.
0: Mějte se krásně, aspoň vidíte, jak to tady mám.
1: Nazdar.
0: Ahoj.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta hláde dlní.
2: Na Evropě 2. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
8: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
10: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite.

0: Posloucháte Evropu 2, tady jsou aktuální zprávy s Katkou Podrazkou a potom večer na Maximum.
1: Krásný podvečer. Litevská armáda dnes ráno vyzvala obyvatele ve Vilniuském kraji, aby se uchýlili do krytů poté, co byl na hranicích s Litvou spatřen dron. Litevská armáda později varování pro Vilniuský kraj zrušila. Opět bylo také otevřeno letiště v hlavním městě. Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Informují o tom tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, a to včetně Česka a Slovenska. Doba bude zkrácená na 30 dnů. A teď už se podíváme do regionu.
2: Na Bruntálsku bude letní osvěžení na některých místech dražší. Zdraží se vstupné na Krnovské koupaliště. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek v areálu. Oproti tomu sousední Opava ceny v nové sezóně měnit nebude. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalový trenér Petr Vlachovský, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, se už do konce života nezatrénuje. Rozhodla o tom Unie evropských fotbalových asociací, která Vlachovskému zpřísnila trest z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D3 mezi 135. a 136. kilometrem ve směru k rakouským hranicím. Potkáte tady silničáře, v tunelu je zúžení vozovky. No a zdržet se pak můžete taky na D4 mezi 20. a 21. kilometrem ve směru na Strakonice. I tady se pracuje.
3: Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na

0: Naše dvojce je připravená, přejeme krásný večer.
1: Díky, že jste na druhé straně, že posloucháte, startuje Večer na Maximum na Evropě 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, startujeme středeční večer na Maximum.
1: 20. května 2026, dneska je to přesně 20 let od facky pana Macka. Pamatujete si na ní?
0: Jsou věci, na které bych chtěl vlastně zapomenout. No, nebo je spíš je zbytečné si je pamatovat.
1: Prostě si představte, že normálně v našich zeměpisných šířkách a délkách se politici fackovali. Z ničeho nic přišel jeden politik za druhým politikem. Počkej, ten druhý byl...
0: Rád.
1: David Rád, no jasně. Chyt ho a vlepil mu jí. No. Facka pana Macka.
0: Já bych tady k tomu datu přidal spíš jinou informaci. Dneska je světový den včel.
1: Yeah.
0: I včeličky mají svůj den, dělají skvělou práci, dávají nám med, opilují stromy, květy a tak dále. Bez nich by to úplně nešlo.
1: To jsem zase někde četl, že Albert Einstein říkal, že kdyby nebyly včely, tak za 40 dní skončí lidstvo.
0: Tak nějak.
1: No, ale prej to je blbost.
0: A díky včelám je tu i Petr Švancara, stále ještě. A je i tady ve studiu, za chvilku si dáme rubriku Žádný švanci.
1: Pilný jako včelička. 18 až 20.

0: Evropa 2. Středeční večer na maximum, jsme uprostřed pracovního týdne a teď někdo z vás první v éteru.
1: 257-400-888, kdo to dneska otevře, haló?
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: A zdar Tomé, jak ses měl dneska, jaký byl den?
2: Ale jo, pohoda, takový pracovní, ale už jsme na konci, tak je to fajn.
0: Nice. No tak středa a my vždycky rádi říkáme, je potřeba si to připomínat, že se to láme k tomu čtvrtku a pátku a to už je dobrý.
2: To je pravda, to je pravda.
1: Tak co můžeme zahrát a pro koho to bude?
2: Tak jestli můžu poprosit, tak něco třeba od Evy Farný, blíží se ten velký koncert, tak si to trošku nevnímáme.
1: A chceš teda jenom Evu, nebo co když k tomu přidáme i Miraj dohromady?
2: Ale může být, tak úplně jo. V pohodě.
0: Nebudeme troškařit, no. To my když máme, tak dáme.
1: Okay,
2: no
1: okay.
2: Tak super.
1: Tak díky za výběr, měj se krásně, užívej středu, ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Hezký středeční večer vám přeje Evropa 2.
1: Mám tady automoto téma, ale souvisí to zároveň i se vztahy. Vztahy mezi mužem a ženou. No a týká se to stresu za volantem, ale je to vlastně stres za volantem nás mužů, který dokážou zmírnit ženy. Rozumíš mi? Prostě, teď třeba posloucháte Evropu 2, jste za volantem a skončíte v nějaký zácpě. Ale už někde máte bejt. Teď posouváte auto před sebou, jenomže nemůžete dopředu, nemůžete dozadu, nemůžete nikam. Čas běží a vy jste ve stresu. Máte strašný nervy z toho, že přijdete pozdě, že už někde máte bejt. A já vím, jak na ten stres snížit. Ženy nám můžou pomoct a pomůže ženský dotyk. Pozor, tady dokonce vědci zjistili, fakt to tady jako proměřovali, že když seš fakt v loji, seš úplně vytočený za volantem a žena se tě dotkne, tak ten stres dokáže snížit až o 3/4. Já vlastně nevím, jak bys to jako měřil. Jinak řečeno, bude ti líp.
0: A záleží, kde se dotknou? Taky může mít jako svou roli.
1: Hele, když se dotkne řadící páky, tak je to úplně v pohodě.

největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou dva lupeny

0: for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
1: Když uvidíte Albert,
0: hele motorka a hele další motorka, hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Halo, kdo je na drátě?
2: Tady Petra, ahojte. Ahoj,
1: Peťo, vítáme tě. Tak čím ti uděláme radost, jak jsi se dneska měla, pojď to, vybal to na nás.
2: Měla jsem se úplně báječně a ráda bych od vás písničku na přání.
1: No jasně.
0: Od toho jsme tady, ale musíš nám říct jakou.
2: Třeba nějakou taneční pecku a chtěla bych Calvina Harrise. A nechám to na vás.
0: Tak pojďme dát toho novýho, mám to rád. Release the pressure.
1: To znělo jako, pojďme dát toho novýho, mám to rád, že to je název písničky. Calvin Harris, mám to rád.
2: Tak díky, kluci.
0: No, rádo se stalo, je tady z Brusu nový single od Calvina Harrise.
1: Mám to rád. Tak děkujeme, Peti, ahoj.
0: Čau.
2: Mějte se, ahoj.
1: Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum a je tady song za trest.
1: Kdo se dovolal na 257-400-888 a kdo bude trestat? Haló?
2: Nazdar, kluci, tady Tomáš.
0: Ahoj, Tome. Tome. Tak pro koho a proč song za trest?
2: Hele, není to úplně jakoby pro koho, ale je to spíš pro všechny lidi, kteří si domluvějí nějakou schůzku, pracovní pohovor, mají na něj přijít a pak se ti vlastně téměř bez omluvy vlastně jako, nebo buď se ti neozvou, nebo já nevím, napíšou ti, že mají zpoždění a stejně nedorazej, aby si prostě ty lidi vážili toho svýho.
0: Počkej, Tome, máš nějaký konkrétní příklad? Stalo se ti něco teďka takového?
2: Jo, tak to je z dnešního dne, kdy frérka měla dorazit na pracovní pohovor, na pracovní snídani, kdy jsme se měli dohodnout vlastně, že by mi má dělat asistentku a po 15 minutách, kdy už měla být na místě, tak napsala, že vlastně jako nedorazí, tak... To takové neúcta, disrespekt.
0: A ty už si tu snídaní měl na stole svojí?
2: Tak to je jasný, nebudeš čekat.
1: No jistě. Jí si objednal párky.
2: To zas ne, zas takový vůl nejsem, ale pro sebe už jsem měl snídaní měl objednanou, no a tak nejde ani tak o tu snídaní, jde jako o ten čas, jo.
1: No ne, hlavně taková žena by, takováhle žena nebo takový člověk by měl být tvá asistentka. Takže nic moc, když teda nepřijde už

0: na začátku.
1: To je taky pravda. No.
0: A omluva nedostatečná?
1: No, úplně nedostatečná.
2: Tak nám aspoň řekni, co jsi zdal na tu snídani. Čím jsi si spravil chuť?
1: Hele, snídaňový burrito, tortilka, v tom vajíčka, avokádo. Zase na druhou stranu.
2: Tak to jo.
1: Aspoň tohle bylo příjemný.
0: Ale tak to zas tak strašná ta snídaně nebyla, ne?
1: Jako, tak když už, tak musíš si to sám udělat hezký.
2: No, jasně, rozhodně. No tak dobře, můžeš teď buď té konkrétní slečně nebo paní, anebo všem obecně, jak jsi říkal, něco vzkázat přes éter Evropy 2, pojď.
1: Já bych spíš vzkázal jako obecně, ať si vážíte toho času těch ostatních a když už se máte omluvit, tak se omlouvejte včas a ne 15 minut potom, co už tam máte sedět. Song
0: za trest. Pro všechny, co si domluví pracovní snídani a potom nepřijdou a neomluví se, tenhle song.
2: Jiří Korn, té, co snídá na Evropě 2.

0: právě to Jiří Korn se postaral o dnešní song za trest Evropy 2.
1: Byl od Tomáše pro jeho potenciální asistentku, která přišla pozdě na schůzku, měli společně snídani a ona přišla o 15 minut později, respektive až teprve po těch 15 minutách napsala, že se zdrží.
0: No. A to by měla dělat asistentku. Přitom, jak říká pan prezident, mezi slušnými lidmi je slušnost, že přijdeš na čas a nebo se aspoň omluvíš včas.
1: Včas.
0: No, tak mi to nevyšlo, no.
1: No.

Evropa 2. 8. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z Fondu zábrany škod.

0: talk about. I po 19. hodině posloucháte Večer na Maximum Evropy 2.
1: Nás se to až tolik netýká, takže z vlastní kůže se to říká těžko, ale máš jakože flákací víkendy?
2: Já mám doma dvě děti, to jsi se zbláznil, ne?
1: K tomu ještě jsem tam nějaká moderovačka.
2: No.
1: Ne, tady totiž jasně píšou, že když v týdnu, myšleno pondělí až pátek, zařezáváme, máme režim a makáme a třeba, o to jde hlavně, vstáváme brzo do práce a o víkendu popustíme uzdu spánku, jinak řečeno, když stáváš v 5 a v sobotu, v neděli spíš třeba do 9, že to neprospívá našemu srdci a že nás z toho může klepnout, člověče.
2: Takže ty doporučuješ udržet ten režim a vstávat v 5 i v sobotu, i v neděli. Vlastně.
1: Jestli vstáváte od pondělí do pátku v 5, tak v sobotu a v neděli byste měli ve vlastním zájmu taky vstávat.
2: Nedostanete infarkt, ale dostanete mrtvici.

0: Středeční Evropa 2, středeční večer na maximum.
1: Takhle při večeru jsem tady ještě narazil na článek, který je zajímavý. Co o nás říká barva oblečení? Švýcarský psycholog Max Lascher to zanalyzoval.
0: A to je nějaký psycholog.
1: Pane jo.
0: Max Lascher.
1: Pane jo.
0: No jo.
1: Tak jakou barvu ty nosíš takhle rád? Trička třeba, jaký máš rád trička?
0: Tak schválně.
1: Mám tady modrou, bílou, červenou.
0: No počkej, já jsem dřív třeba 3 roky zpátky, 4 roky zpátky rád nosil pestrobarevné oblečení, kde byly třeba nápisy nebo čísla na zádech. Ale pak se to nějak zlomilo v souvislosti s manželkou, ta to zlomila hodně a říkala mi, nejseš puberťák, nos jednobarevný trička. Takže já teď jedu bílou,
1: bílá, černou. Dobře, tak počkej, tak bílá.
0: Ale když už se rozjedu, tak mám třeba takový vínový.
1: Píše tady, ideální barva je bílá, je to barva nulové žárlivosti.
0: Fakt?
1: Bílá znamená absolutní svobodu, jak ve smyslu překážek, tak ve smyslu možností.
0: No to nevím teda, jakože bílá svoboda, jo. Zkus si někdy s bílým tričkem jíst třeba červenou jahodovou zmrzlinu.
1: Nebezpečný.
0: To nevím teda, jestli je to svoboda.
1: Já spíš myslím, že nosíš černá trička. Já na tobě vidím často černá trička. A tady píše Max.
0: No, tak
1: černá je barvou absolutní dokončenosti.
0: Dokončenosti.
1: No, ty jsi prostě hotovej. Je to vyjádření myšlenky ničeho.
0: Hele. Má jsi pravdu, hotovej. Má pravdu. Jsem hotovej a myšlenka ničeho. Všechno sedí.

0: Tady je středeční večer na Maximum na Evropě 2 a pojďme znovu na telefon 257 400 888.
1: Kdo tam?
2: Ahoj, kluci, tady Terka.
1: Ahoj, Terko, vybírej.
0: Co to bude?
2: No, dneska jsem dostala chuť na pistácie, tak dáme nějaký pistácie, co říkáte?
1: Pistácie, takhle.
0: To jsi řekla hezky.
1: Jo.
0: Dobře, takže Sofian Mešmeš a Kelin. A ano. Chceš to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Hele, mojí nejlepší kámošce, protože bude mít rande, tak ať se to povede.
1: A co bychom hráli, kdyby si třeba dostala chuť na knedlozelo vepřo?
2: No, to se lepší nepřeji.
1: Čili fantazie jede.
2: Každý si domyslí.
1: Jo, dobře. Tak jo, tak pistáci šoupneme tam, zahrajeme, je to i pro tebe, díky.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Děkuju, díky, čau, ahoj. Let's go! Session maximum.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum.
1: Blíží se léto. Doba lásky. Navíc teď máme máj, lásky čas. A já mám tady takovej zajímavý průzkum, který se týká toho, při poslechu jaké muziky se nejsnáze zamilujeme. Jinak řečeno, půjdeme společně na rande.
0: Nějaký ploužák bych řekl.
1: No, půjdeme společně na rande. A na koncert jaký kapely, myšleno styl jaký kapely, co hraje za muziku, bychom měli jít, aby jsme se do sebe zakoukali a nějak to jako zafungovalo.
0: Support lesbians. Ne, já vím, Sex Pistols.
1: My dva jo. Ale kdybychom šli teoreticky, hele, fakt jenom teoreticky s holkou, tak tady píšou, že nejlepší je jít na drum and bass.
0: Jo.
1: Jo, na drumce. Poslech drum and bass dokáže aktivovat centra zamilovanosti v mozku, dokonce vyvolat zamilovanou euforii. Jakože čekal bych nějaký ploužáky, zatancuj si se mnou.
0: No.
1: Ne, tuc, dramce, diskoška a možná, že se tak jako nějak zblížíte. Vlastně vím, ono to tam možná tak strašně řve, že si třeba jako šeptáte do ucha, abyste se vůbec slyšeli.
0: A pak najednou se přistihnete, že si to říkáte z huby do huby.
1: Jo, že máte jazyky zauzlované.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky? Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: Středeční večer na Maximum, Evropa 2. Pojďme znovu na telefon 257 400 888.
1: Haló?
2: Ahoj, ahoj, tady Víťa.
1: Víťo, ty ses dovolal tak rychle, že si ani nemohl to číslo vyklepat. Ty nás máš uložený.
2: Přesně. No. Číhal jsem u telefonu, ale teď mám prosbu. Manželka slaví narozeniny a potřeboval by jí zahrát nějakou pořádnou peckou Lucie. Máš tam něco?
0: Je.
1: Máme. Jasně. A zároveň nás zajímá, než si dostaneme k tomu romantickému, láskyplnému vzkazu. Jsme náhrada za kytku, jsme náhrada za dárek, a nebo jenom jako třešnička na dortu?
2: To B je správně. Znáte to? B,
0: jo,
2: B.
0: Dobrý.
3: B, B, B, B, B.
1: To, dobrý. B, B, B, B.
0: Toho si vážíme. Dobře, Luci, vybereme a chceš tomu dát ještě teda nějaký vzkaz pro manželku?
2: Samozřejmě, že je pro mě všechno na celém světě a že ji stále miluju.
0: Yeah.
1: Jak jste spolu dlouho?
2: No,
0: to jsi neměl říkat to, tuhle otázku, to je past.
1: Promiň, no ale už jsem to řekl.
0: Zhruba, je to 5 nebo 20?
2: 20 let.
1: Hele, jo, jsme spolu 3 roky, ale pocitově 25.
0: Tak si užijte narozeninovou oslavu, Vítě, ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Moderoval jsem jednu akci, kde se řešila hesla. A to, jak by to heslo mělo být silné, jak by mělo být postavené, že tam máš mít speciální znaky, že tam nemáš mít třeba rok narození a tak dále. Myslím si, že všichni víme, teď se o tom mluví hodně, protože je spousta podvodů. No a právě v souvislosti s tím, pamatuješ, jak loni v roce 2025 vykradli Louvre, ty šperky z Louvru, jak
0: to,
1: ukradli?
0: To už bylo loni, jo?
1: To bylo loni.
0: Pocit, že to bylo nedávno.
1: Jo, jo, jo. Tak oni tam dávali za příklad špatného hesla právě zabezpečení Louvru. Já jsem to vůbec nikde nechyt, ale vzhledem k tomu, že to byla oficiální akce a řešilo se to tam, tak jsem si to tady vyfotil a je to teda fakt zajímavý. Jaký oni v Louvru používali heslo k zabezpečení? Louvre! Slavný Louvre! Šperky nevyčíslitelné hodnoty a heslo do Louvru bylo
0: 1, 2, 3, 4.
1: Louvre.
0: Ne.
1: Jo. Louvre. Louvre.
0: Louvre.
1: Chápeš to?
0: Ale s tou českou výslovností samozřejmě. L-U-V-R-E. Louvre.
1: No to by bylo těžký. Fakt normálně jako Louvre bylo to heslo do Louvru a oni potom následně ukradli ty šperky. Teď si vem, jo, zkus se zamyslet. Když tohle to víme, Louvre není určitě sám. Jestli by se nevyplatilo, takhle se tam někde nějaký to heslo zkusit, kam by nás to pustilo?
0: No jdem na to.
1: Jo. Večer na Maximum.

0: 2574888. Dneska naposledy jdeme zvedat telefon v éteru Evropy 2.
1: Je tady last call. Halo, kdo se dovolal?
2: Tady Dáša.
1: Tady Petr.
0: A tady Ondra.
1: Ondra.
0: Dáša, co to bude a pro koho?
2: Já bych chtěla zahrát Pink. Pro Michala,
0: ano.
2: Který by krásně nahodil třeba koupelnu.
1: Jak třeba koupelnu?
0: A nahodil, jako že ji opravil, nebo ji nahodil omáčkou nějakou?
1: A třeba, jo, vy ještě nemáte jistý, jestli to bude koupelna, nebo třeba to bude záchod, nebo obývák, ta
2: ne,
1: místnost.
2: Počkejte, myslela jsem, že, protože jsem to ještě neviděla, tak si myslím, že by měl nahodit koupelnu, tak si myslím, že třeba mi nahodit.
1: Jo, no. takhle, že on měl nahazovat, ano, ano. A třeba nahodil zrovna tu koupelnu, jo, jasně.
2: A třeba nahodil zrovna koupelnu, protože ještě není termín, který by měl, takže by mi potěšil, kdyby to bylo už takhle. Tak,
1: aha, jasně.
0: Tak držíme palce, ať ten výsledek je podle představ teda.
2: Ano, děkuji.
1: No tak to my taky a hrajeme Pink, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, zdravím rádio, naschle. Večer na maximum.

Evropa 2. 8. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. 58.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není

0: hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Prostředek pracovního týdne, žádný švanci, večer na maximum a Petr Švancara.
2: Miluju středu, hoši, to je půlka lovu vydělaná v tom týdnu a no. Už se blíží jako víkend.
1: Přetneš to do té lepší poloviny.
2: Přesně tak. Jo. A já to třeba nemám jako nastavený, že pátek jako je volno, jakože že jo,
1: stejně makáme.
2: Takže vlastně jako miluju prostě středu. Obecně, když se mě někdo zeptal, a není to proto, že střeba je ho tam třeba, jo, to je.
1: Já jsem si myslel.
2: Prostě u nás to máme pondělí, jeho tam třeba jo. Máš to taky tak třeba doma?
1: My to máme úterý, středa, čtvrtek.
2: Cože?
1: To koukáte, co?
2: A nedělá, to je jasný, nedělá, takže se nic nedělá.
1: No ne, neděle, maximálně ráno.
2: Ano, u nás se jenom honí.

0: Středeční večer na Maximum končí a přiblížil se Rap Ateliér.
1: Hodina hip-hopu startuje za chvilku a my se těšíme v pátek od 18 hodin na Evropě 2.

0: Rap Ateliér na Evropě 2.
1: A je to tady zase.
2: Dobrý večer.
1: Je tu Rap Ateliér. Středa, 8. hodina. Tak jsme se těšili, máme zase toho prostě hromadu. Nejsou to úplně nějaký jako totální výbuchy, jo?
2: Ale nějaký kostliv, co jsme vyklepali zo skrině ještě.
1: Je to zajímavý, budeme se bavit třeba o Northwest, nebo taky Molly Santana. To jsou taky nový jména, víš, už vidíš, jak vlastně člověk jako na tom vidí, jak stárne, jo? Když už prostě najednou je, já nevím, kolik je, 22, prostě od pana Santány, že jo, mladá. No, už si říkáš, ajajaj. Už to přibývá ten věk.
2: Ano, a já jsem přinesl nějaké československé rapové novinky.
1: Takže... prostě je to vysoký standard, jak straně i u Rap Ateliéru zvyklý, takže bude tam naprosto nekompromisní dávka rapu, samozřejmě informací a ještě i tam bude ten přesah.
2: A zábava nebude, takže...
1: Ne, je to samozřejmě bez zábavy, jako
2: vždy. Ano, jako vždy.
1: Takže si to užijte. Začíná Rap Ateliér na Evropě 2.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Úplně na začátku nepůjdeme rovnou k rapu, ale půjdeme k něčemu, co se s ním samozřejmě velmi zásadně týče, protože, nebo spojuje, protože vlastně Sphere v Las Vegas je velmi, velmi zajímavý prostor, koncertní, už ho samozřejmě využilo hromada umělců,
1: ano,
0: včetně Backstreet Boys třeba, ale vystupovali tam i jako hiphopoví samozřejmě umělci a tenhle ten koncept se bude přesouvat i jinam do světa.
2: Ještě pro lidi, co nevědí, tak ten zážitok je vlastně taky jako, kdyby to pravděpodobně trošku jako virtuální realita, dalo by se to tak nazvat.
0: Sedíte prakticky v kouli, to znamená, že vlastně všude nad váma i kolem vás je
2: obraz.
0: Je obraz. Pozor, kdyby jsme jako chtěli být úplně přesný, jo, tak planetárium v Praze.
2: Ano, velmi podobný efekt, že?
0: Pozor, ano, jako, ano. Bacha, my máme v tuhle tu chvíli v Evropě nejlepší vlastně jakoby planetárium v rámci teda tý projekce a ty věci, které tam jsou, samozřejmě jsou omezený. No, taky mi to hned napadlo. Říkal jsem si, kámo, udělat si třeba jako tam unplugged koncert, nějaký malej, s vlastním jako promítáním. By bylo něco fenomenálního, protože Janis, jsi tam byl?
2: Ne, ještě ne.
0: No, já jsem tam prostě byl, bylo to nějaký jako zázraky ve smíru, něco, jo. Ale jako řeknu ti, že ten imerzní zážitek, jak jsi do toho vtažený, je fakt jako neuvěřitelný.
2: Je to fascinující, ta virtuální realita, když jdeš na nějakou horskou dráhu, jak to ten mozek oklame, že ti reálně je špatně třeba.
0: Je to fakt jako dobrý. A ještě tam vlastně jsi takový jako v pololehu trošku, tím, že planetárium. Tak jsem si říkal, ty bláho, ještě 50krát větší v rámci jako Sphere v Las Vegas, bomba. No, takhle, k nám do České republiky Sphere nedorazí zatím, protože už máme tu ono jedno v rámci planetária, ale kam by mělo dorazit, tak to je Abu Dhabi. Samozřejmě ty plány...
2: Tam jsem bol.
0: Už
2: tam,
0: jsou.
2: Tam je pěkně.
0: Jo, jako je. Samozřejmě teďkon trochu.
2: Teďkou, pane.
0: Teď trošku ty drony a tak ta blízkost, že jo, k tomu Hormuzu, to je neuvěřitelný, to je vlastně za rohem. Z Dubaje vyplaveš, tam když se zapomeneš na lehátku, normálně ofoukne tě, víte, jsi v Hormuzu najednou. No, ale má to stát samozřejmě strašný prachy, 1,7 miliardy amerických dolarů a tak dále.
2: Musí tam nalákat lidi teraz, ne?
0: Ale jo, jo, jo, a mimo jiné, jo, ta už vlastně se započalo stavět a ten datum finiše je docela dost jako brzkej, rok 2029, takže to je za rohem. Tak uvidíme, samozřejmě ten výhled, víš co, jako Iránci už si to dávají na mapu a říkají si, a OK, tak tady je pin a tam budeme střílet jako první, že jo.
2: Ale za rohem je GTA 6.
0: A za rohem je GTA 6.
2: Když už vzpomínáš Las Vegas, tak například San Andreas bylo Las Venturas město.
0: Jo, jo, jo, přesně, přesně. No hele, tentokrát to bude Florida.
2: Ano.
0: Čili velmi, velmi zajímavý, jsme se o tom tady spolu bavili, že teď se bude startovat už jako předprodej oficiální. To znamená, že asi nejspíš už ten datum se nebude posouvat dál a skutečně podzim 2026.
2: Já jsem čítal, že lidé už reálně si kamu vyberají dovolenky. Že fakt to bude, jo, jo, že jo, ten svět se v nějaké forme zpomalí a zastaví.
0: Hele,
2: když to vyjde.
0: Ne nadarmo už vlastně v covidu předčil vlastně ten herní biznis, já nevím, jestli 4x Hollywood.
2: Ano, ano.
0: Co k tomu víc dodávat, že? A ten trend jako frčí dál. Takže, jestli někde chcete být, tak v game biznisu.

Atelier na Evropě 2.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Já jsem sliboval, že tedy řeknu jednoho rapového umělce, nebo absolutně umělce spjatýho s hiphopem, který ho velmi rád sleduju. A není to právě první, jako na první dobrou ta muzika, a je to DJ Vage. Já už jsem to jednou říkal, ale kámo, to je tak úžasný. Jako myslím si, že je fakt jako jediný ze všech těch jako interpretů, který evidentně jako mají rádi investovat ty peníze fakt do cestování. A ten nápad vlastně, to, že seš producent, že děláš muziku, tak si řekneš, hele dobrý, já si koupím drona, naučím se s tím lítat. Koupím jedno z těch nejlepších, abych měl super obraz. Budu cestovat do koutu světa, kde třeba ne každý se může vyskytnout, a budu točit ty věci a k tomu si budu dělat ještě jako prostě on the go normálně muziku. To je tak strašně dobrý.
1: To je sen, to je tak, že si strašně hotel dobrý. Na druhé straně světa a robíš tam music.
0: Kámo, výborný. A ještě se mi jako hrozně líbilo, že vlastně on i v rámci toho, jak teď třeba jsou ty konflikty jako na světě a tak dále, tak on vlastně jako i cestuje mimochodem do zemí, které jsou velmi blízko, jako jo, třeba tím konfliktům a tak. Jako fakt je to dobrý, je to strašně dobrý.
1: A zároveň aj Separ napríklad teraz bol s priateľkou v New Yorku.
0: Taký, jasne.
1: On tiež veľa cestuje a tiež z toho začali natáčať vlogy.
0: Jo,
1: majú to
0: jo.
1: Teda za paywallom.
0: Jasne.
1: A je to zase trošku iné, lebo ten DJ Vage má taký špecifický, taký veľmi hodne čistý, estetický rukopis. Separ to má viac také ako také real, proste ano, viac ano. Také na nature. Ale to je veľmi zaujímavá podívaná určite.
0: Je fakt dobrý. Fakt sa mi zdá, že vlastne jakoby tohle je další taková, jak to říct, taková rozšířená působnost, víš, jako dál, že prostě jasně, být umělec, muzika dobrý, přesně jak říkáš ty, a proč ne dělat vlastně vlogy, že jo.
1: A Separ například teraz oznamoval v jednom rozhovore, že bude mať a pravděpodobně vlastné pivo, ale také jako ľahšie, také to letné plážové pivo. Kelin má další príchuť svojho čaju, čo tiež docela teraz jako rezonovalo. A keď hovoríš o cestovaní, tak zrovna tento beat, ktorý hrá pod nami, Bitch Don't Kill My Vibe od Kendricka, tak mi pripomína kam obdobie 10 rokov dozadu, keď som sa sťahoval do Prahy.
0: Áno.
1: Bol som na pohovore tu do rádia, ešte som nevedel, jak to dopadne, ešte som nevedel, či sa sem budem môcť ako presťahovať a mať tú prácu.
0: Ustý.
1: Ale ležal som na Ižaku na koleji, tam som si mal prenajať tú izbu na noc.
0: Ty wow.
1: Pretože som nechcel ísť na otočku zo Slovenska. A mal som kámo, že 0 korún. Ležal som, mal som na bruchu telefón, posledné data
0: ne,
1: a pustil som si tento track.
0: Ne.
1: Takže tento track mi symbolizuje
0: tiež
1: cestu. Takže by som si ho chcel pustiť celý.
0: Hustý.
1: Môžeme ísť na to?
0: No samozrejme. Samozrejme. I am a sinner, who's probably gonna sin again. Lord, forgive me.

0: Poslouchá tady Patelier na Evropě 2 a my jsme vlastně už na začátku nakousli to, že se budeme bavit o známých, tedy dětech známých lidí. Už to nejsou jenom děti známých lidí, ale jsou to známí děti známých lidí. Jo, protože máme třeba například Northwest, která má zajímavý jméno teda. Teď se vlastně mi napadlo taková jako legrační věc, jo.
1: Počkej, to dítě je predurčené na bipolární poruchu.
0: I když to by mohla být jakože North-South třeba, jo. Ale i když, ano, máš pravdu, Northwest je takový hodně
1: severozápad. Dvě světové strany, že nevíš kam vlastně.
0: Kdyby se jmenovala vlastně North-East, West and South, tak by mohla mít artist name News. Protože to je mimo jiné zajímavý, byť to oficiálně tak není, protože to je to slova jako new, ale vlastně news jsou vlastně právě čtyři světové strany, že jo, North, East, West and South, to je jako velmi zajímavý. No, každopádně, třeba ona, nebo Molly Santana, že jo.
1: Blue Ivy od Jay-Z a Beyoncé.
0: Například, tak oni jsou docela jako už úspěšný, teď jsem právě koukal na jako zajímavý review od Rolling Stone, jo, magazínu Rolling Stone. A samozřejmě nevíš, jako jak moc se to PR není, jak tam jsou ty nějaký dynamiky, že jo, ale dostala teda 4 hvězdičky. Jakoby za to album North Forever, což jako vůbec není špatný. Právě, že to tam jako docela vlastně nohama na zemi popisujou a říkají jako jo, na to, že ta holka její koliky je let, to znamená 12, což je jako úle.
1: Brutál.
0: A to všechno kolem, tak dobrý. Jo?
1: A zase ten tým, čo za tým stojí, to nemá nikto k dispozici v takom věku.
0: Samozřejmě, samozřejmě. A ono, jako když se potom podíváš, už několikrát jsme se o tom dneska bavili, kdo ti třeba jakoby vlastně napíše ty skladby, že jo? A tak dále, jo, že ty idea makersi prakticky v Americe mnohdy léta letoucí, jo, píšou pro ostatní hity jako kráva. Mají z toho zlomek těch peněz. A ostatně jsme se bavili s Marpem nedávno o tom, jak to funguje v Nashvilleu třeba a tak dále. No, ale jo, dobrý, jako Molly Santana to samý.
1: A například na našej scéně to můžeme vidět u Separa.
0: No.
1: A jeho dcera Aničke, protože ona vystupovala aj na jeho zatiaľ najväčšom koncerte v Bratislave, v Čehovnom poli. Protože on s ňom má feat na jeho albume, track má názov Krvnení voda, a čo je na tom veľmi zaujímavé, tak ten beat robil Dame, takže Separov parťák z DMS-ky, a samploval svojho syna Damvina, ten Dame, protože on si pospeval nejakú melódiu, Dame to mal na stories, on z tej melódie zo stories urobil beat,
0: hustý.
1: A na ten beat naskočila na feat Separova dcera.
0: Hustý, hustý, hustý.
1: A Dame sa vzdal veškerých práv, takže vlastne veškeré zárobky z toho tracku, čo idú na účet jeho synovi ako
0: hustý,
1: sporenie.
0: Hustý,
1: hustý. Veľmi zaujímavé.
0: Pěkný, že? Ty bláho. No tak ale jako, jo, je to fajn, proč ne, jako přesně, než takový ty prefabrikovaný úplně věci nebo protlačený, tak když tam jako cítíš nějakou kvalitu, je to super, nějaký základ, vystřa u Northwest, nebo i Molly Santana mě jako baví, je to fajn vlastně, jo. Asi svýho dědu prakticky, jestli se neplatu dědu, ty bláho, teďka to není jeho dcera. A to bychom kecali, ale to nevadí. Jako to, že samozřejmě, když vyprávěl, jak Carlos Santana, jak šel hrát vlastně svůj první velký gig přímo na Woodstocku festivalu, že jo. No tak mu nějaký týpek tam navídl papír, vej, tehda LSD. Říká, dej si trošku, vystupuješ až za 5 hodin. A on, jo, tak to do té doby budu dobrý. No a najednou přiběhli za půl hodiny, že jakoby hele, vypad nám frajer, musíš teď jít ty, že jo. A on říká, že prostě, no, krky tady byl kosmický had. Světelný, víš, jako ten majskej. A že to bylo prej těžký ho skrotit, jakoby, no. Tak to už asi Molly nejspíš nedotáhne. I když vtipný je, že vlastně její křestní jméno Molly.
1: Ano, je Extáza.
0: To je docela vtipný, no.
1: Je zaujímavé. To mi připomíná track, čo mal Ben Kristov a Ego, ještě volá kedy dávno. Velmi zaujímavá věc.
0: No. Ty bláho, to jsme se zamotali. A ještě na konci, jestli se vám náhodou nelíbí nový logo Spotify, taková blištící se diskokoule. Chudák ten grafik teda, jo, protože jako by záměr měl fenomenální, ale nakonec prej díky obrovskému backlashi, který teďkon byl, tak to prej budou stahovat zpátky na to původní logo. To je taková dobrá zpráva nakonec.
1: Dobrá zpráva.
0: Takže
1: chudák grafik, no.
0: No právě.
1: Doufám, že aspoň dostal zaplacené.
0: On se tak snažil, už se dostal tam a říká, teď jsem doma, podívej, a najednou Už si to do CVčka nedáš asi. No nic, no, tak musí být sranda. Mějte hezký večer, my dneska končíme, od nás je to vše.
1: Je to tak, ubehlo to rýchlo, ale tak to už je. Takže láďte nás a další středu na Evropě 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Ode dneška v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

tanečním festiáku zadara. Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě. Exkluzivně.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Promo

0: Maximum nový muziky. Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: mechanic.
1: My chceme zabránit další válce.
2: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
3: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
2: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
3: V pořádku.
2: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
3: Já vás doženu. Leďte.
2: Ode dneška v kinech.
4: Mandalorian, budeš trpět.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Maximum nový muziky. Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 8.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.